Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Další.
1: Tak, co pak vás k nám přivádí?
2: Mně se tady udělalo, pane doktore. Podívejte, takový jako drážky.
1: Ukažte. Aha.
2: Je to vážné?
1: Sestro, podejte mi jehlu, když potom takhle přejedu.
2: Co to je?
1: Vinylóza reproduktika. To už máte do konce života.
3: Ale nebojte, žít se s tím dá úplně bez problémů.
4: Jen to trochu leze do peněz.
3: Náš doktor o tom ví své, taky je pacient. Poslechněte, jaké další drážky skrývá jeho kartotéka. Rocková kartotéka doktora Podzimka. Dnes večer 8 na Rádiu Beat.

0: jazyk nech tak, jak je, dobrý je.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

0: Další!
1: Tak, co pak vás k nám přivádí?
2: Mně se tady udělalo, pane doktore. Podívejte, takový jako drážky.
1: Ukažte. Aha.
2: Je to vážné?
1: Sestro, podejte mi jehlu, když potom takhle přejedu.
2: Co to je?
1: Vinylóza reproduktika. To už máte do konce života.
3: Ale nebojte, žít se s tím dá úplně bez problémů.
4: Jen to trochu leze do peněz.
3: Náš doktor o tom ví své, taky je pacient. Poslechněte, jaké další drážky skrývá jeho kartotéka. Rocková kartotéka doktora Podzimka. Dnes večer 8 na Rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Diváci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno v pondělí 1. června. Teď nám dohráli a dospívali bratři Kiskovi, tedy kapela Greta Van Fleet a jejich debutové album nás na Beatu čeká ve čtvrtek před půlnocí. Tak jste rozhodli v anketě, která už má nové obsazení, najdete ji na webu radiobeat.cz. Tak, máme tady nový týden, nový měsíc a taky novinky. Třeba z Mladoboleslavské dálnice se ozval Zbyněk.
2: Na trase Turnov Praha, hned na začátku, zhruba 64. kilometr, nehoda, kamion, osobní auto, ale ten osobák je na bostan, takže tam bude trošku provozovat opatrně tady v tom dešti.
1: Tak ano, na D10 prší, takže ještě jednou opaku, směrem na Prahu před Březinou na 64. kilometru nehoda. Sice ta nabouraná auta jsou při krajnici, ale ta je tam úzká, takže částečně zasahují ty vraky i do pravého pruhu. Na plzeňské dálnici máme taky nehodu. Je to z Prahy na Plzeň za sjezdem na Králův dvůr. Pozor na 23.5. kilometru. Stojí tam po nehodě auto v levém pruhu, nabouralo do svodidel. A taky máme nějakou skrumáž 3 až 4 aut na D1 na příjezdu do Prahy. Je to kousek za Průhonicemi, 4,5 kilometr, ale tady to vypadá, že projíždíte bez zdržení. Tak ať to tak vydrží, co nejdéle. Dobré ráno.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Fotovoltaika dnes není jen o panelech. Je o projektu, připojení, řízení, kontrole a hlavně o tom, kdo to celé vezme na sebe. Energoštajf. Navrhneme, postavíme, připojíme, monitorujeme i servisujeme. Fotovoltaické elektrárny pro firmy, bytové domy i developery, lokální distribuční soustavy i chytré řešení energie s vlastním dispečerským řízením Energobox. Jedny dveře, jedno řešení. Energoštajf. Energie pod kontrolou. www.energoštajf.cz.
1: Rádio Beat. Počasí.
2: Dnes má být zataženo až oblačno, na většině území zaprší, ojediněle i bousky. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti má ubývat. Teploty 17 až 22, na horách kolem 13 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Cyklista Vingegaard vyhrál při premiéře Giro d'Italia a stal se 8. jezdcem historie s triumfy na všech 3 Grand Tours. Český cyklista Jan Hirt skončil 12. Matyáš Kopecký dojel na 139. místě a Tomáš Kopecký obsadil 143. příčku. Do konečné nominace českých fotbalistů na mistrovství světa se nedostali útočník Kabongo a záložníci Bucha s Ladrou. Meteorologové prověřují možnost slabého tornáda na jihu Čech. Mohlo se objevit při včerejších bouřích v okolí Netolic na Prachaticku. Hledají se svědci a informace o případných škodách. V Brně změní žlutý kopec. Město připravuje novou obslužnou komunikaci mezi Tomešovou a Vinařskou ulicí, která je nutná pro plánovanou výstavbu ve svahu.
3: Území mezi Trýbovou a zástavbou při Vinařské má zhruba 50 hektarů. Městská část Brno-střed už dříve nechala pro žlutý kopec zpracovat urbanisticko-architektonickou soutěž, která řešila jeho budoucí zástavbu. Porota tehdy u vítězného návrhu ocenila přiměřenou intenzitu zástavby, park na městských pozemcích i pěší vazby směrem k Hlinkám. Nové propojení Tomešovy ulice a Vinařské tak nevzniká jen jako další silnice na mapě. Má obsloužit území, které dnes kvůli terénu a horší dostupnosti zůstává dopravně komplikované. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
2: A nakonec Rusko zesílilo rušení GPS signálu v Evropě. V Kaliningradu rozšířilo počet rušících antén ze 3 na 36 a zaměřuje se i na podstrkávání falešných poloh. Problémy se týkají hlavně Pobaltí, Polska, Švédska nebo Finska. Zprávy tímto končí a přejeme vám pokud možno hezké pondělí s datem 1. června 2026.
1: Rock.

Ať chceme nebo nechceme, je tady nový měsíc, začíná 1. červen roku 2026, je pondělí a ještě tady nikdo u nás ve studiu Beatu neotočil beatácký kalendář, takže pořád na mě kouká Petr Janda, tak jakmile pustím kapelu Holís, tak půjdu tady hnout s listem. Vy už se poposunujte blíže k povinnostem nového dne, je 6 hodin a 9 minut.

Další parádní fotka Martina Beka nás bude provázet šestým měsícem roku 2026. Červen totiž patří v býťáckém kalendáři Matějovi Homlovi. Zrovna v pátek si tu ráno povídal s vejvodákem. Tak mě rozmrzí, že mi to nedošlo dřív a že jsem ho nenechala taky ten kalendář podepsat. Tak ještě bude snad příležitost. Jinak na základě informací autora té fotky, tak byla pořízená během pandemie covidu v Národním divadle, když probíhal koncert bez diváků. Když se podíváte, tak taky uvidíte, jak Matěj na své levici, no záleží, jak je to foceno, levice, pravice, no asi spíše to bude pravice, má v ruce tedy roušku ještě. Tak a my Matěje Homolu, a nejenom jeho, ale ostatní členy kapely Vohnout, budeme mít teď pár týdnů v našem vysílání, protože kapela Vohnout slaví 30 let na scéně a slaví to i takovým speciálním počinem. Vydali knížku a také v audioverzi. A právě audioverzi knihy Vohnout 30 svíček budete poslouchat na beatu dneska první část. Nás čeká už po 8:30, kdy s kapelou Vohnout nalistujeme rok 1976. Tedy se vrátíme o 50 let nazpátek.

Tak přiznám se, že abych dneska vstala, tak jsem to nedokoukala, ale jsem ráda, že to Kuba zvládl i beze mě a na úkor Rubleva si zajistil první grandslamové čtvrtfinále. Sice Andrej hnát i koulením očí svého hvězdného trenéra Marata Safina vzdoroval, dokázal stáhnout dvousetové manko, ale naštěstí rozhodující pátou sadu Jakub vyhrál a zítra ho čeká Brazilec Fonseca. Jo, pokud jste někdo nepochopili, tak jsme takhle 3 minuty po 6:45 na beatu řešili tenis, podívali jsme se na French Open, kde taky prošli včera osmifinálem nasazené jedničky dámské čtyřhry Kateřina Siňáková s Američankou Townsendovou a ty si zítra zahrají proti dvojici. Nové dvojici, sestavené právě pro French Open, Slovinka Klepačová hraje s Belgičankou Kempenovou. My si teď dáme dvojici z Písku, Milana Prince a Romana Dragouna.

Býťáci, řidiči, sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za 3 minuty bude 6:30, tedy dneska jsou to v dopravě samé lahůdky. Třeba na D7 z Prahy na Slaný opatrně na 11,5 kilometru. Dodávce se tam odpojil přívěs a stojí v levém pruhu. Na trojce z Benešova na D1 budete muset objíždět za Čerčany kamion s poruchou. A musí se tam do protisměru přes plnou čáru. Na plzeňské dálnici opatrně, pokud jdete směrem na Prahu, tak na 57. kilometru stojí na úzké krajnici, tedy částečně i v pravém pruhu, další porouchaný tyrák. A jestli jdete opačně od Prahy na Plzeň, tak za Královým Dorem na 23,5 kilometru je v levém pruhu vybourané osobní auto ve svodidlech a pak je taky nehoda u sjezdu z Dice, což je 28. kilometr, stále platí ten směr z Prahy na Plzeň, tam se zase srazilo nákladní a osobní auto. Tak prosím opatrně. A pokud se nedržíte volantu, tak si třeba chytíte hrneček a dáte si s ostatními býťáky společnou kávu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.
2: Kufry?
3: Autě.
2: Pasy?
3: V autě.
2: Bítě?
3: V autě.
0: Taky máte bítě? Objednejte mu bítové bodíčko.
4: A na auto nezapomeňte nalepit vkusnou samolepku.
0: Všechno potřebné je na klub.radiobeat.cz.
5: Vaše žena!
2: Co?
5: Upadla a rozbila si bradu.
2: To nevadí, má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
6: A co taková Táňa Poláčková, zpěvačka skupiny Janis Joplin Revival?
0: Slyší Mono Stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Tuto středu od 19 hodin na Rádio Beat. Rádio Beat. Počasí.
7: Dnes má být zataženo až oblačno, na většině území zaprší, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti má ubývat. Teploty 17 až 22, na horách kolem 13 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
7: Motocyklový jezdec Filip Salač obsadil ve velké ceně Itálie Moto 2 v Mugellu 5. místo. Do závodu startoval z 2. pozice a zaznamenal nejlepší výsledek sezony. Opět vyhrál Španěl González. Kdyby se ukázalo, že dotace Agrofertu byly vyplaceny nezákonně, musí být po společnosti vymáhány, oznámil to ministr spravedlnosti Tejc. Minimálně do konce července musí řidiči i chodci počítat s komplikacemi ve Vinohradské ulici v Praze.
8: Provoz na důležité spojnici Žižkova a Strašnic je omezený z důvodu napojení nově vznikající tramvajové trati do Malešic. Automobilová doprava je svedena do jednoho jízdního směru v obou směrech a tvoří se tu kolony. Problémy mají také chodci proplétající se staveništěm. Honza Navrátil, Praha.
7: Letošní počasí na jihu Moravy Vinerévě zatím přálo, shodují se vinaři i odborníci. Upozorňují ale, že v dalších měsících mohou mladé vinohrady ohrozit sucha. A nakonec hackři prý nabízejí data skoro 500 000 zákazníků e-shopu Alza. Firma jakýkoliv únik ze svých systémů ale popírá a tvrdí, že nabízená databáze není autentická. Po krátkých zprávách vám přejeme úspěšný první den tohoto týdne.

0: Tak, co pak vás k nám přivádí?
1: Mně se tady udělalo, pane doktore. Podívejte, takový jako drážky.
0: Ukažte. Aha.
1: Je to vážné?
0: Sestro, podejte mi jehlu, když potom takhle přejedu.
1: Co to je?
0: Vinylóza reproduktika. To už máte do konce života.
2: Ale nebojte, žít se s tím dá úplně bez problémů.
3: Jen to trochu leze do peněz.
2: Náš doktor o tom ví své, taky je pacient. Poslechněte, jaké další drážky skrývá jeho kartotéka. Rocková kartotéka doktora Podzimka. Dnes večer 8 na Rádiu Beat.

Do bývalého pivovaru v Českém Krumlově zajděte v sobotu, budou tam koncertovat na festivalu i Krausberry. Teď ve čtvrtek mají v Bijácích premiéru Vládci vesmíru, kde na soundtracku je i kytara Briana Maye z Queen, a my si teď dáme jiného velkého kytaristu. Je 1. června a 79. narozeniny má dneska Ron Wood, dvojnásobný člen rock'n'rollové síně slávy. Prvního tam uvedli z Rolling Stones, se kterými hraje od roku 1975, a pak i jako člena Faces, se kterými si dáme Ronnieho na beatu právě teď. Jenom pár zajímavostí o tomto velikánovi. Pochází z rodiny anglických Bargees, tedy provozovatelů lodí na vnitrozemních vodních cestách, a hrdě tedy prohlasuje, že jeho generace byla první v jeho rodině, která se narodila na suché zemi, a je prý tedy z rodu vodních cigánů. A taky má prý v sobě kus Drákuly. Vůd je znám svými spánkovými návyky a la nejslavnější upír světa, přiznal, že zřídka kdy chodí spát před 7 hodinou raní. Teď máme 6.41, tedy oslavenci přeji dobrou noc a vám tedy dobré ráno. A protože je dneska taky Mezinárodní den dětí a taky den rodičů, tak vybírám písničku, jak už jsem říkala, bude to z Faces. Mimochodem nespívá jí Rod Stewart, ale dnešní oslavenec Ronnie Wood, takže nejenom kytara, ale i zpěv. A jde o dialog mezi dědečkem a vnukem, kdy je omladina varována před nebezpečím vztahů se ženami. A zazní tam i stará pravda: přál bych si, abych věděl to, co vím teď, když jsem byl mladší.

Tak mám takové podezření, že si ještě dneska sama ze sebou hodně užiju. Tak tohle samozřejmě zpíval Rod Stewart. Byly to taky Faces, u kytary dnešní oslavenec Ronnie Wood, ale nakonec jsem tedy vybrala ne úplně track, který jsem hrát chtěla, ale věřím, že i If I'm on the late side, že i tahle ta písnička vám mohla udělat i v pondělí po ránu radost. Ronnie Wood má dneska 79. narozeniny, určitě si ho dáme dneska na beatu i s kapelou Rolling Stones. Mimochodem v den, kdy slavil kulatou 20, 1. června 1967, vyšla taky první deska Davida Bowieho s tou tvorbou, kterou ho pak proslavila později, nemá vůbec nic společného. My si teď od Davida dáme skladbu Changes. Když jsme u těch změn.

Changes je oslavou umělecké proměnlivosti a vlastně takovou neoficiální hymnou Bowieho kariéry, pro kterou bylo typické to střídání stylů a identit. Hodně se nám to během nadcházejícího týdne bude měnit na obloze. Dneska je 1. června, počítejme se zataženým pondělím s deštěm a místy i s bouřkami, s teplotami do 22 stupňů. Zítra se obloha pročistí a trochu se i oteplí, místy bude až 26. A ve středu se mraky vrátí a bude podobně jako dnes, aby zase ve čtvrtek šly teploty nahoru. A do konce týdne by pak mělo být proměnlivo s teplotami odpoledne do 24, v neděli až zase k 26 stupňům. Teď meteorologický song od kapely Creedence Clearwater Revival. Who will stop the rain?

sobotu si pingpongisti pražského El Niño dosmečovali pro titul mistrů republiky. V prostějovském superfinále porazili HB Ostrov 3-1 a ukončili tak čekání na zlato po 7 letech. No ale fanoušci Havličkobrodského stolního tenisu nesmutní, jejich ženstvo si včera zajistilo premiérový republikový titul, když i ve druhém zápase porazili Hodonín 3-0. Výsledek vypadá jednoznačně, ale pozor, všechny ty zápasy se rozhodovali až v 5. setu.

0: kilometr směr Chomutov, utrh se tam vlek za dodávkou, stojí v levém pruhu odstavený, zatím to není nějak označený, dejte si pozor.
1: Píťáci řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: Foťáci na čtyřech kolech.
1: Je 7 hodin a právě teď začali zavírat silnici číslo 9, obchat obce Svor na Českolipsku. Objížďka na trase Nový Bor nebo Cvikov Rumburg bude dlouhá prý až 30 kilometrů. Ode dneška nejezdí vlaky z Kladna a Kralup do Prahy na Masaryčku. Vyženou vás ve stanici Bubny, ale kousíček je metro Vltavská, tak snad to nebude žádný problém. Zpátky na silnice. Na dálnici z Prahy na Plzeň opatrně za Berounem je totiž nečekaná kolona, zpomaluje se na 19. kilometru, na 21. je vybouraný osobák a je bouračka i opačně na Prahu na 7. kilometru, nějaký šťouchanec kousíček za loděnicí, kde začíná kolona před nájezdem na Velký pražský okruh. Opatrně u Svian, jedete-li na Prahu po Mladoboleslavské dálnici, na 66. kilometru začíná fronta ke kilometru 63,5. Je tam neprůjezdný pravý pruh po nehodě kamionu

0: a dvojice osobních aut. Přeji vám dobrou jízdu.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
2: Rádio Beat. Počasí.
3: Dnes má být zataženo až oblačno, na většině území občas zaprší, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer budou srážky od severozápadu ustávat a mraku má ubývat. Teploty 18 až 22, na horách kolem 13 stupňů.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Tenista Menšík je poprvé ve čtvrtfinále Grand Slamu. Na French Open otočil duel s Rubljovem a čeká ho Fonseca. Deblisté Nouza s Oberleitnerem ovládli v osmifinále české derby nad párem Rykl Pavlásek. Siniaková s Townsendovou postoupili do čtvrtfinále po vítězství na dvojici Kičenokova a Ninomiova. Oštěpa Svadlejch skončil na mítinku Diamantové ligy sedmý výkonem 77 a 3 čtvrtě metru. Skvělý výkon předvedl v Rabatu Němec Rupert, který jako první Evropan zaběhl 3000 metrů překážek pod 8 minut. Vláda se pře o zrušení mediálních poplatků. Zatímco ministr kultury Klempíř dál prosazuje svoji práci, tak premiér Babiš oznámil, že kabinet jeho návrh nepřijme a připraví vlastní úpravu. V Havlíčkově Brodě se včera kuriozně poranil pilot větrovně. Při nouzovém přistávání zavadil o ukazatel u čerpací stanice a ten začal hořet.
4: Postřehy z mistrovství světa v ledním hokeji.
3: Mistry světa v hokeji jsou po 4 letech Finové. Finále proti Švýcarsku sledoval Petr Plintovič.
5: Švýcaři si doma v Curychu brousili zuby na historické zlato, ale ani páté finále nezvládli. Finsku podlehli 0-1 v prodloužení. Švýcarsko prohrálo vůbec první zápas na turnaji. To Finové slaví páté zlato v historii. Historicky první medaily na světovém šampionátu mají Norové. V souboji o bronz porazili Kanadu 3-2 v prodloužení.
3: Naši hokejisté po pátém místě klesli v mezinárodním žebříčku na šestou příčku. Na páté Švédsko ztrácejí 30 bodů. V čele pořadí je nově Švýcarsko před Spojenými státy.
6: A tady sledujeme naprosto precizní práci. Výborná souhra, skvělé zpracování, naprosto čisté provedení a zakončení. Tohle bude velké.
7: A je to. Vaše pergola na míru je hotová. Prémiové pergoly Pergolas. www.pergolas.cz.

Já před chviličkou, ale někteří už před 7 hodinami a 11 minutami a někteří hujeři už možná včera večer otočili jsme stránku kalendáře a celý červen na nás v býťáckém kalendáři bude koukat Matěj Homola. A toho taky uslyšíte předčítat z našeho vysílání. Poprvé už lehce po 8:30, poprvé se začteme do knížky ke 30. kapely Vohnout. Ještě předtím nás čeká ale spousta zajímavé muziky a poté v 9 hodin taky rocková detektivka a souboj o knížku Kovbojové na moři, literární debut mořeplavce Petra Kose. Ještě bych ráda vás pozvala taky k večernímu vysílání Rádia Beat. Od 19 hodin nás čekají krásné nálezy a Jaroslav Císař věnuje dnešní hodinku kapelám jediného alba. Pak bude trojhodinová kartotéka doktora Honzy Podzimka. No a 11 v 11, tak to se dostaví Katka, Monika, Bára, Jana, Lucie, Michaela Růženka a taky Molly anebo Billie Jane, prostě holky pro nespavé pacholky v pořadu 11 v 11 Martina Vysušila. Je 1.

0: Z Ruska nebo v této písničce Beatles, to byl ještě Sovětský svaz, se přesuneme na Slovensko. V Bratislavě pokračuje Euro v malém fotbale. Naši ve skupinové fázi neprohráli a dneska večer budou hrát osmifinále proti Černé Hoře.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Britský automobilový jezdec Evans vyhrál japonskou rally a upevnil si vedení v mistrovství světa. Pilot Toyoty zvítězil po třetí během 4 let, když porazil týmové kolegy Ogiera a Pajariho. Beachvolejbalisté Perušiča Sedlák prohráli ve finále turné Pro Tour Elite v Ostravě se Švédy a Manema Helvigem 0-2 na sety. Mezi ženami zvítězili kanadské beachvolejbalistky Humanová, Peredesová s Wilkersonovou. Vodní slalomář Jakub Krejčí skončil na světovém poháru v Tacenu třetí v časovce kajak krosu, bronz získal i v klasickém slalomu. Mezi ženami byla nejlepší češkou kajakářka Kateřina Beková, která dojela v časovce 4. Dnešní první sportovní události máme tímto za sebou, další pro vás připravujeme na Beatu už za hodinu.
1: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 7:30 a na plzeňské dálnici na Prahu se brzdí už na 27. kilometru. Ne, prosím vás, není to frontáž do Prahy. Je to kvůli nové nehodě, která je za sjezdem na Králův dvůr na 22. kilometru. V levém pruhu jsou tam v sobě dvě auta. V opačném směru už osobák u středových svodidel nepřekáží. Jinak nájezd do Prahy po plzeňské dálnici zpomaluje od 8. kilometru. Pojďme se podívat na Mladoboleslavskou D10. Kousíček za Turnovem na 64. kilometru před Březinou je bouračka, v pravém pruhu nákladní a osobní auto zpomaluje se za Svijany na 66. kilometru. A trošičku se možná bude přicpávat příjezd do Prahy po Ústecké dálnici, protože v ulici v Holešovičkách směrem do centra pod Bulovkou je nová bouračka. Tak opatrně i tady dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
0: A nyní rychlý návod. Je to snadné. Zvládne to každý. Přistoupíme k vozu zezadu, otevřeme páté dveře. Lehce se zakloníme a na sklo nalepíme samolepku Rádia Beat. Zahladíme, dveře zavřeme a... Sakra.
3: A máte jí vzhůru nohama, že ano? Možná si ty vnitřní objednejte hned dvě, kdyby to na poprvé nevyšlo. Občas se to stane. Samolepky Beatu jsou zdarma. Napište si o ně hned. Samolepky zavináč radiobeat.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
4: Dnes má být zataženo až oblačno, na většině území občas zaprší, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer budou srážky od severozápadu ustávat a mraku má ubývat. Teploty 18 až 22, na horách kolem 13 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Fotbalový reprezentant Lukáš Provod prodloužil smlouvu se Slaví o 5 let, v klubu působí od roku 2019 a získal s ním 4 ligové tituly. Explozi by bylo podle vicepremiéra Havlíčka ideální prodat ještě letos nebo příští rok. O firmu má zájem 6 uchazečů a odhadovaná cena se pohybuje mezi 15 a 17 miliardami korun. Zásadní změna dnes čeká cestující vlakem, kteří jedou od Kladna, Kralup, Poděbrad-Nymburka nebo Lysé do Prahy a zpět.
5: Některé spoje kvůli přestavbě Masarykova nádraží přestanou na více než rok jezdit až do centra metropole a jejich trasa skončí a v opačném případě začíná na nádraží Vysočany. Luboš Dvořák, Nymbursko.
4: Rumunsko potvrdilo, že dron, který narazil do paneláku, patřil ruské armádě. Přišlo o bezpilotní letoun Geraň 2. A nakonec Google mění vzhled ikon v balíčku Workspace. Nový design je zaoblenější, jednotnější a prý lépe zapadá do éry umělé inteligence. Funkce služeb se nemění. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat. Classic Rock.

Před 7:38 začal červen a taky nám začala uzávěra silnice číslo 9 na trase Varnsdorf Česká Lípa u obce Svor. Objížďka, na kterou musíme do října, má přes 30 kilometrů. A do prosince zase nejezdí vlaky z Kladna a Kralup nad Vltavou do centra Prahy na Masarykovo nádraží. Budou mít cíl ve stanici Praha Bubny. No vidíte, a to oslavíme nabitou sobotu a v neděli, kdy si dáme víkend.

Taky YouTube byli minulý týden ukryti v rockové detektivce. Kdo se dneska jako první dopátrá ke kapele či muzikantovi, tak tomu vejvoďák dá kovboje na moři. Literární debut mořeplavce Petra Kose. Možná, že jste taky sledovali, jak zachraňoval více než staletou norskou historickou plachetnici a pak s ní plul na Špicberky. Tak právě o tom tato knížka je a soutěžit o ní na Beatu budeme za hodinu a čtvrt po deváté.

Od Badfinger k basketu na rádiu Beat. V Brně na Vodovce dneska startuje boj o české mužské bronzové medaile. Domácí Puma hostí Opavu. Série o třetí místo se hraje na dva vítězné zápasy, což znamená, že dnešní utkání může být pro Brňáky posledním domácím v této sezóně. Druhý zápas se hraje ve čtvrtek v Opavě a případný rozhodující třetí by se hrál v sobotu opět v Brně. To finále startující zítra v Nymburce, kam přijedou Pardubice, se hraje na čtyři vítězné utkání. Nejdříve budou korunováni mistři příští pondělí a nejzazší termín je pondělí za 14 dní. A ještě k basketu ze Zámoří, finále NBA začíná ve čtvrtek našeho času ráno a proti New York Knicks se postaví San Antonio. Spurs včera vyhráli boj o krále západní konference, když v sedmém zápase udolali Oklahomu.

práci řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34. I could stay awake just to hear.

0: levém pruhu. Pořád se taky vyšetřuje bouračka u Březiny na dálnici z Turnova na Mladou Boleslav. Na 64. kilometru se v pravém pruhu srazil náklaďák s osobákem, brzdí se za Sviany na 660. kilometru D10. A novou ránu máme na příjezdu do Prahy po Karlovarské dálnici. Těsně před nájezdem na velký okruh je osobák ve svodidlech. Dobrou jízdu.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Povrch po excentrické brusce jako samet. Precizní práce bez vibrací.
1: Já jedu Rotex. Obrovský úběr a jedním přepnutím hotový finish. Festool je srdcovka.
0: Koupím ještě jednu. Teď se to fakt vyplatí.
1: Myslíš cashback? Dostaneš 2600 korun zpátky.
0: Stačí koupit excentrickou brusku nebo Rotex do konce června. Kvalita i úspora v jednom.
1: Využijte jarní akci Festool. Více na festool.cz.
2: Radio Beat. Počasí.
3: Dnes má být zataženo až oblačno, na většině území občas zaprší, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer budou srážky od severozápadu ustávat a mraku má ubývat. Teploty 18 až 22, na horách

0: kolem 13 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
0: Čeští fotbalisté v předposledním přípravném utkání před mistrovstvím světa porazili Kosovo 2-1. V první půli se trefili Ladra s Hloškem, v závěru snížil Emerlahu. Český basketbalista Tomáš Satoranský se po 5 týdnech vrátil do sestavy Barcelony. V posledním kole základní části španělské ligy ale Katalánci prohráli s Valencí vysoko 77-102. Barcelona skončila pátá. Počasí bude během týdne hodně proměnlivé. Mají se střídat slunce, zataženo přehánky a místy i bouřky. Teploty přes den většinou nad 20 stupni. O víkendu by mělo být srážek méně a teploty kolem 25 stupňů. V květnu zemřelo při dopravních nehodách 40 lidí, dvakrát víc než loni. Od začátku roku má silniční provoz 142 obětí. Výrazně přibylo mrtvých motocyklistů, jen v květnu nejméně 12. A nakonec do Prahy loni přijelo přes 8 milionů turistů. Nejvíc lidí bylo z tuzemska, následovali Němci a Američané. Výrazně přibylo turistů z Izraele a Číny. Mluvčí Prague City Tourism Klára Janderová říká.
2: Návštěvníci z Izraele dlouhodobě vnímají Prahu jako bezpečnou destinaci. Roli hraje také významná židovská historie. Za první kvartál však došlo k výraznému meziročnímu poklesu u turistů z Izraele, a to přibližně o 30%. Je to samozřejmě způsobeno konfliktem na Blízkém východě. Co se týká nárůstu počtu asijských turistů, tak to souvisí především s obnovenými pravidelnými leteckými spojeními, například na trasách Praha-Peking, Praha-Soul nebo Praha-Taipei.
0: Zprávy končí a nadále vám přejeme hezké pondělí s datem 1. června 2026. Dáme si Deep Purple.
1: Classic Rock.

0: Kalandra na rádiu Beat a SPM vedení Janem Spáleným hráli včera v Jazzdoku a v sobotu je máte ve Vysokém nad Jízerou u Kazíku ve Staré Vsi. My tady zítra budeme mít návštěvu. Do rokové zpovědnice přijde kytarista, zpěvák a taky fotograf Norby Kováč a bude si tu s Danem Kohoutem povídat od 20. do 23. A třeba nám Norby prozradí, jestli už má v hlavě nápad na další fotky pro kalendář Beatu. Ve středu večer si tu v uších Rádia Beat u Petra Korála zastaví Táňa Poláčková, zpěvačka skupiny Janis Joplin Revival. A první červnové vydání pořadu Rockerova rána, tak ten bude se členy kapely Mrakoplaš. V pátek se u Vejvodáka zastaví zpěvák a kytarista Martin Kalenda a taky baskytarista Dave.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: V 8.20 posloucháte Rádio Beat. Jak už jsem říkala, v Brně se dneska začíná bojovat o mužský basketbalový bronz. Pumpy se utkají s Opavou. Už včera se ve Vodovce rozdávaly medaile pro nejlepší košíkářské celky České ligy vozíčkářů. A titul si odvezli opět Tygři do Českých Budějovic. Podařil se pingpongový zlatý double Havlíčkovu Brodu? I to ví a povíši mi.
1: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
2: Stolní tenisté El Niño Praha slaví po 7 letech titul mistrů republiky. V superfinále extraligy porazili Havlíčkův Brod 3-1 a získali historický 11. titul. Ženskou soutěž premiérově ovládly ženy Havlíčkova Brodu po 2 výhrách 3-0 ve finále playoff nad Hodonínem. Běžkyně Tereza Hrochová ovládla půlmaraton Ranček v Českých Budějovicích. Časem hodina 10 a 52 sekund se posunula na druhé místo českých historických tabulek za Mojru Stuartovou. Velkou červnovou cenu poslední předzkoušku českého derby vyhrál v Chuchli Rabbit Time Test s žokejem Janem Wernerem. To byly menšinové sporty.

0: Píťáci, řidiči, sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210, 32, 33, 34.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: I 2 minuty před 8:30 je čtvrthodinové zdržení na plzeňské dálnici směrem na Prahu ještě před Berounem. Na 29. kilometru začíná kolona k nehodě, co je na 22. kilometru. V levém pruhu se tam řeší srážka 2 aut. Před nájezdem na Velký pražský okruh je zpomalení na D5 od Rudné, tedy od 5. kilometru. Na konci karlovarské dálnice před nájezdem na D0 boural osobák a pak je tam ještě zásek kvůli nehodě u Hornbachu v Řepích na Karlovarské ulici směrem do centra. Jedete-li do Brna po D1, tak jestli je to od Prahy, tak se zaseknete mezi Ostrovačicemi a Kývalkou. No a opačně, tedy od Vyškova je fronta začínající u Rousínova na 216. kilometru. No a po Rohlenku je to skoro na 30 minut. A jestli se tam snažíte najet od Slavkova po 50, tak na úrovni Holubic ještě před nájezdem na D1 je k tomu vše bouračka. A připomínám, že jsou velké problémy, pokud se chystáte z České Lípy na Varnsdorf nebo opačně. Zavřeli nám 9 obce Svor a ta objížďka má více než 30 kilometrů. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Jeden moudrý člověk kdysi řekl, nesnáším fronty, nemůžu je vystát.
4: Kde na tom stejně nakupuje u nás?
3: Trika, pulitry, hrnky, cyklodresy a další býťácké kousky najdete v klubu Rádia Beat. I bez front.
4: klub.radiobeat.cz
0: Rádio Beat. Počasí.
5: Dnes má být zataženo až oblačno, na většině území zaprší, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti má ubývat. Teploty 17 až 22, na horách kolem 13 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Motocyklový jezdec Filip Salač obsadil ve velké ceně Itálie Moto2 v Mugellu 5. místo. Do závodu startoval z 2. pozice a zaznamenal nejlepší výsledek sezony. Opět vyhrál Španěl González. Kdyby se ukázalo, že dotace Agrofertu byly vyplaceny nezákonně, musí být po společnosti vymáhány, oznámil to ministr spravedlnosti Tejc. Minimálně do konce července musí řidiči i chodci počítat s komplikacemi ve Vinohradské ulici v Praze.
6: Provoz na důležité spojnici Žižkova a Strašnic je omezený z důvodu napojení nově vznikající tramvajové trati do Malešic. Automobilová doprava je svedena do jednoho jízdního směru v obou směrech a tvoří se tu kolony. Problémy mají také chodci proplétající se staveništěm. Honza Navrátil, Praha.
5: Letošní počasí na jihu Moravy Vinerévě zatím přálo, shodují se vinaři i odborníci. Upozorňují ale, že v dalších měsících mohou mladé vinohrady ohrozit sucha. A nakonec hackři prý nabízejí data skoro 500 000 zákazníků e-shopu Alza. Firma jakýkoliv únik ze svých systémů ale popírá a tvrdí, že nabízená databáze není autentická. Po krátkých zprávách vám přejeme úspěšný první den tohoto týdne.
0: Radio B. Klasy.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Milí posluchači, my jsme kapela Vohnout a teď v roce 2026 slavíme 30 let existence. K tomuhle výročí jsme vydali knížku, jmenuje se 30 svíček na dortu, mapuje naší historii a tohle je její audioverze. Oproti originálu není úplně do písmene stejná, trochu jsme ji upravili, aby nám šla líp do pusy. Některé věci jsme vypustili, aby to nebylo nekonečný a jinde to zase protáhli, protože najednou vznikla možnost pouštět si písničky, o kterých se v té knize samozřejmě hodně mluví. Číst jí budeme sami a všichni čtyři, teda nejen já, její autor a taky kytarista a zpěvák Matěj Homola,
2: ale i já, jeho brácha, kytarista a zpěvák Honza Homola,
3: a já, baskytarista Jirka Zemánek,
4: a já, bubeník Fenek Steiner, ale jenom pár kapitol, protože je jaro a já mám alergickou rýmu.
1: Přejeme příjemný poslech, přátelé.
4: A teď už se pojďme projít pamětí v 55 kapitolách.
1: Každou z nich bude uvádět naše manažerka Gábina Pánková.
2: A zároveň s tím vždycky řekne, kdo z nás ji bude předčítat.
3: Gábino!
5: No?
6: Už je čas!
5: Už jsem tady, dobrý den.
4: Tak co, jdem na to?
5: Jdem na to.
2: Jsi připravená?
5: No, skoro. Nikdy víc nebudu.
2: Tak pojď.
5: Kapitola první. U nás doma. Mezi roky 1976 až 1985. Čte Matěj.
1: Když to vezmu od úplného začátku, tak moje nejstarší vzpomínka na bráchu Honzu je z našeho pražského bytu. V hlavě mám uložený takovej záblesk, jak máma Marie sedí v kuchyni na houpacím křesle a má velký břicho. Patrně ani ona tenkrát netušila, že za chvíli přivede na svět nejen mýho bratra, ale současně i kolegu z práce. Psal se rok 1976, doba byla šedivá a já na téhle planetě už smrděl třetí sezónu. Narodili jsme se do novinářské rodiny, kde serióznější polovinu zastávala máma a tu druhou bohemštější stělesňoval náš táta Oleg. Poznali se na večírku vysoké školy, kde si táta chtěl dát cigáro, ale žádný neměl a tak sondoval, od koho by mohl nějaký vydindat. A narazil na mámu, která tenkrát kouřila a tak vzplála nejen další cigareta, ale i láska a za nějaký čas jsme se dostavili my dva s bráchou. Byli jsme vychováváni v Líně, učili se průměrně a vyrůstali v pátém patře v poctivém činžáku na Vinohradech, který nebejvali tak vymazlená městská lokalita, jako jsou dneska, ale normální oprejskaná pražská čtvrť. Přes ulici byly a pořád jsou Olšanský hřbitovy, kde jsme prolejzali starý rozpadlý hrobky a hráli si tam s lebkama a holeníma kostma, taky jsme s kamarádama v potravinách kradli čokolády a nanuky, chodili do zájmových kroužků a rodičům se džbánem pro pivo a i jinak žili svoje normální socialistické dětství. Měli jsme s Honzou svůj pokoj, takový svoje království, což byla směs bordelu a zvířat, na kterých jsme byli silně ujetí. Prostě někdo v raném věku frčel v autíčkách, jiný ve stavebnicích Merkur, no a my jsme doma měli v akváriích, teráriích a klecích všemožnou havěť a studovali o ní příručky s latinskýma názvama. Každý v nás tehdy viděl budoucí zoology, i když my chtěli být spíš prodavači v akvaristice. A ještě na něco si vlastně dobře vzpomínám. Neměli jsme se s bráchou úplně jako děti rádi. Vládla mezi náma bratrská nevraživost, dělali jsme si na schvály, prostě to jiskřilo pořád. Tenhle stav se změnil až pozdějiš.

Vohnout na beatu v červnu budou nám předčítat ze své knihy ke 30. kapely, k tomu jejich frontman Matěj v kalendáři beatáků celý tento měsíc. A minulý týden tady byl ve studiu a zval nás třeba na středu, což už je pozítří, na jejich koncert do pražských Riegrových sadů. V pátek pak hrají v Ústí nad Orlicí na akci, která tam začala už včera, Město v pohybu, a v sobotu si můžete Vohnouty užít na slavnostech Břeclavy. Rokový svět dneska slaví 79. narozeniny kytaristy, zpěváka a malíře Ronnieho Wooda.

Přeju si, abych věděl to, co vím teď, když jsem byl mladší. Nejmladší ze Stounů Ronnie Wood má dneska 79. narozeniny, ačkoliv je oslavován především jako kytarista. Své působení začal v legendární skupině Jeffa Becka jako mistr basu. A pokud ho necháte ve studiu samotného, tak s radostí zahraje na téměř cokoliv, včetně sitáru budiš, ale třeba taky skvěle zvládá hru na harmoniku, a to nejenom na tu foukací, anebo třeba i na saxofon. Na beatu pokračujeme z Uriah Heep.

Jureáši a Sunrise. Sluníčko dneska vyšlo už před pátou a zapadá po deváté večerní. To už tady na beatu bude listovat Honza Podzimek v rokové kartotéce. Předtím od 19. hodiny nás v pořadu Krásné nálezy seznámí Jaroslav Císař s kapelami jediného alba. A od 23. přivede Martin Vysušil 11 děvčat. Budou to holky pro nespavé pacholky v pořadu 11 v 11. S tím, že neznám míry těchto dám ani jejich dosažené vzdělání, jenom vím, že půjde o to ročníky od roku 1973 až po 2018. Seznam už najdete na našem webu na stránce radiobeat.cz v sekci program.

0: práci na čtyřech kolech.
1: 5 minut před začátkem rokové detektivky, tedy před 9 hodinou, pořád ztratíte půl hodiny na D1 z Vyškova na Brno od Rousínova po Rohlenku. A taky před Prahou od Šmejkalky od 22. kilometru Pochodov je přerušovaná kolona. Na plzeňské dálnici na Prahu už před Berounem bouračka nepřekáží, před zacpaným okruhem se brzdí od Rudné. A v Praze na Vypichu se nám to ucpává kvůli nehodě na křížení Bělohorské s Kukulovou. Dobrou jízdu a vydařené pondělí.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Řešíš nový pong do dílny, garáže nebo firmy? A spokojíš se pouze s tím nejlepším? RS-Ponky. Luxusní dílenské stoly. Všechny ponky skladem i hned k odběru. RS-Ponky.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes má být zataženo až oblačno, na většině území občas zaprší, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer budou srážky od severozápadu ustávat a mraku má ubývat. Teploty 18 až 22, na horách kolem 13 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Cyklista Vingegaard vyhrál při premiéře Giro d'Italia a stal se osmým jezdcem historie s triumfy na všech třech Grand Tours. Český cyklista Jan Hirt skončil 12. Matyáš Kopecký duel na 139. místě a Tomáš Kopecký obsadil 143. příčku. Do konečné nominace českých fotbalistů na mistrovství světa se nedostali útočník Kabongo a záložníci Bucha s Ladrou. Po silných bouřkách na jihu Čech zůstává bez elektřiny 300 odběratelů. Včera se výpadky týkaly až 10 000 domácností. V Brně změní Žlutý kopec. Město připravuje novou obslužnou komunikaci mezi Tomešovou a Vinařskou ulicí, která je nutná pro plánovanou výstavbu ve svahu.
2: Území mezi Trýbovou a zástavbou při Vinařské má zhruba 50 hektarů. Městská část Brno-Střed už dříve nechala pro Žlutý kopec zpracovat urbanisticko-architektonickou soutěž, která řešila jeho budoucí zástavbu. Porota tehdy u vítězného návrhu ocenila přiměřenou intenzitu zástavby, park na městských pozemcích i pěší vazby směrem k Hlinkám. Nové propojení Tomešovy ulice a Vinařské tak nevzniká, jen jako další silnice na mapě. Má obsloužit území, které dnes kvůli terénu a horší

0: dostupnosti zůstává dopravně komplikované. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: A nakonec Ryanair rozšíří svou základnu na letišti v Bratislavě o jedno letadlo. Celkem tam bude mít 4 stroje, stejně jako konkurenční Wizz Air. Do budoucna zvažuje po 7 letech i obnovení linky mezi Bratislavou a Prahou. To byly další zprávy.
2: Připravte si notes, lupu, telefon a zkuste ho dopadnout. Detektivka na bítu startuje.

0: Radio B.
1: Já jsem nečekal, že začneme takhle z ostra, že hned po 9. hodině ta první v detektivce písnička nebo muzika bude od skupiny Jetroutal, ale je tomu tak dobře. Já jsem Vejvodák, přeju vám hezký den. Tahle knížka, kterou napsal Petr Kos a jmenuje se Kovbojové na moři, tak je pro toho, kdo jako první v detektivce uhodne, jakou skupinu hledáme. Na obale té knihy od Petra Kose je plachetnice. Mám takový pocit, že to je plachetnice plující pod norskou vlajkou, tedy pod vlajkou země, která v premiéře získala medaili na mistrovství světa v lední hokeji, konkrétně tedy bronzovou. Před touhle knihou vlastně Petr Kos tím, co napsal na zadní straně, rozdělil čtenáře na dva manšafty. Jeden manšaft je ten, který o dobrodružství pouze sní a přeje si, aby někdy ho zažil. A pak ten druhý manšaft, který dobrodružství žije a je to jejich celý život. A to je právě příklad Petra Kose. Petr Kos patří mezi ty, kteří se nebojí zvednout kotvy a pustit se do neznáma. Tahle knížka je pro nejrychlejšího detektiva. Tady je hned první indicie. Kvalita zvuku v té indicii je jako ve válcovně plechů. Ale to nevadí, to přežijeme, uslyšíme to. V té první nápovědě už na nás čekají tři sudičky a pan Otakar Brousek. Ten nám řekne, jestli se narodila princezna, anebo se narodil princ.
2: Se narodil princ. I přistoupila ke kolébce první sudička a pravila. Milý princi, budeš spanilý, budeš krásný, ale až ti bude 15 let, tak ti vyroste z pupíku šroubek. Přistoupila druhá sudička a řekla, ano, princi, budeš spanilý, budeš krásný, ale skutečně ti v 15 letech vyroste z pupíku šroubek. V tom ale přistoupila třetí a řekla, ty se ale sebereš a půjdeš přes devatero hor, devatero řek a devatero lesů, až přijdeš na mítinku k rybníčku. Tam spatříš žabičku, ty tu žabičku políbíš, ze žabičky se stane krásná princezna a taky ten šroubeček vyšroubuje. Tak se také stalo. Princ rostl a rostl a když mu bylo 15 let, tak mu skutečně vyrostl z pupíku šroubek. Ale on nelenil, sebral se a šel přes devatero hor, devatero řek a devatero lesů, až přišel na mítinku k rybníčku, tam byla ta žabička, on tu žabičku políbil, z žabičky se stala krásná princezna, tam mu ten šroubeček vyšroubovala a upadla mu prdel.
1: Trošku nečekaný konec této historky, ale nám se to krásně hodí do krámu. 200

0: Tolik možností.
1: Tolik možností.
0: Tolik pokusů.
1: Tolik pokusů.
0: A jeden vítěz.
2: Detektivka na rádiu Beat.
3: 210, 32, 33, 34, aby byl jeden vítěz, je zapotřebí se k tomu jako protelefonovat. A podle nápověd se orientovat. Rádio Beat, prosím.
4: Ahoj, Pepa.
3: Pepiku, tak co, pobavila tě historka pana Otakara Brouska? Co?
4: No to já bych tak, o těch šroubech, tak bych zkusil škvor.
3: Škvor by si zkusil skrze vás šroubky. Je to dobrý pokus, ale není úplně přesný, Pepo, takže můžeš pokračovat v pátrání, jo?
4: Ahoj.
3: Tak se měj, Pepa nastřelil a vystřelil vlastně do škvoru, díky tomu šroubku. Další výstřel bude po kom? Rádio Beat, prosím.
5: Ahoj, mimo děláku, tady Karel.
3: A za Karle.
5: Prosím tě, já si myslím, že to budou tři sestry, tři sudičky, tak tři sestry.
3: Tak tři sestry. Sedělo by na to bývalo, ale ten konec té historky směřuje do jiné kapely. Já nechci říkat české kapely, jo? A proto to zatím ještě neřeknu. V čem už, ale myslím si, že už je obsaženo v tom, v čem se jako, co jsem teďko řekl, jo?
5: Výborně, já budu zkoušet dál. Zkoušej,
3: čau. Tak teď byste mohli mít utaženo v té hokejové terminologii, tedy že ty mantinely jsou jasně pevně dány. Rádio Beat, Vejvoďák, prosím, kdo teď?
6: Zdravu tady Jarin, prosím tě, Dream Theater, ty to nemohli bejt.
3: Ty by to nemohli bejt, jak ti napadli Dream Theater, podle koho, čeho, proč?
6: Nevím, je to taková snová pohádka, tak...
3: Jo, takže jako... Ano, je to pohádka, která má vyloženě závěr z říše snů, jo, od šroubů ti šroubeček.
6: No, a, je to úplně.
3: A pat, tak jo, děkuju, měj se, čau.
6: Dobrý, čau.
3: Pozor, pod nápovědy můžete slyšet všude, jo, když jste bystrý. Rádio Beat, prosím, kdo teď?
7: Čau, tady je Milan.
3: Nazdar.
7: Konečně jsi si dovolal.
3: Já jsem rád, Milane, já opravdu jsem jako rozradostněný z toho, že jsi si dotelefonoval a ty víš, jakou kapelu hledáme?
7: Určitě, jo? Určitě.
3: Tak pojdej.
7: Accept,
3: proč? No, panečku.
7: Princess of the Down.
3: Princess of the Down, jako.
7: Ano.
3: No a přes...
7: Mu upadla prdělka dolů, ano, jako, že?
3: On prostě přišel, tam mu vyšroubala ta šroubek a pat a bylo hotovo, jo?
7: Ano.
3: Ale do toho se nám nehodí právě tahle ta kapela, jo? Hodí se nám tam jiná. Poslouchej, já tam dám druhou nápovědu a teď už jako naplno přemýšlejte, jestli náhodou skutečně není pravda, že hledáme českou skupinu, jo? A s touhle nápovědou hrozí nebezpečí toho, že to uslyší tahle vedle v country rádiu a přiběhnou sem z přenosním ohněm a buřtama, protože tohle je vyloženě jako červený hadr nabíka, ta muzika, kterou si teď pustíme, jo, pro ty peč buřty. Ale v tom ta nápověda je naprosto skvělá. Poslouchej, měj se, čau, čau.
7: Díky, čau.

0: uráží mě právě to, že je to jasné až příliš,
1: řekl Sherlock Holmes. A co říkáte vy? Detektivka na rádiu Beat.
2: Mimochodem Queen a Spread Your Wings na jako smutnou náladu vynikající píseň, která vám ji buď to jako ještě víc prohloubí, anebo vás to dostane. To je jako sauna, tam když jdete, tak buď to se toho zbavíte, anebo upadnete do ještě větší angíny. 210, 32, 33, 34, víme, že hledáme kapelu a jsme po druhé nápovědě. Rádio, prosím.
3: Hola, hola, tam hory.
2: Nazdar, ty to máš taky na handsfree, Horis, no tak zkus to odhuhlat teda.
3: Co teda dělat? Hele, ja. Petře, prosím tě, já to mám úplně jasný. Dneska je pondělí a od rána prší. Na konci je padel, na rock'n'roll není padel, tak asi říkám, to jsou krucipisk.
2: Krucipisk, ano, jak jsi říkal, že prší, mě okamžitě vybavila se žaludská bába. Takhle s těma drápama, jo? Ale
3: ano,
2: nejsou to krucipisk, Horis, můžeš v klidu...
3: Dobrý ráno.
2: Hele, hezký mezinárodní den dětí, ti přeju taky, měj se.
3: Čau, ahoj.
2: No, panečku, zatím jako střílíte, jako do toho správného rybníka, ale zatím ještě kapra nikdo nevylovil. Rádio Beat, prosím, kdo teď?
4: Ahoj, Petře Michal.
2: Zdar Michale, tak pozor, já cítím tam takovou tu trošku jistotu v kramflecích teďko v tomto hlase.
4: No, vůbec ne. Druhou nápovědu jsem vůbec neslyšel, ale po první jako ta prděl, že jo, krucipis.
2: Teď zrovna jsme o tom mluvili s Milanem, s Horisem, ale nejsou to krucipis a je dobře, že si neslyšel tu druhou nápovědu, protože ta jasně, krásně mířila k zakládajícímu členovi té kapely, kterou dneska hledáme, jo. Zvony zvoní jen chvíli, má lásko, jo, tak zatím čau, ahoj, nazdar. Tak malinko jsem se teďko zmýlil, cítil jsem tam tu jistotu, ale nakonec to bylo vedle. Teď je kdo na telefonu, halo?
5: Martin, ahoj.
2: Martine, tak co ty?
5: Já zkusím krucipisk.
2: Jo, ale seš teprve třetí, takže v pohodě. Zatím. Čau. No, jako takhle, je jasný, že vás tam inspirovala ten zadek, který upadl tomu malému chlapci, který mu vyrostl šroubek z břicha. Rádio Beat, Vejvodák, prosím, kdo je tam?
5: Pán Vejvoda?
2: U telefonu. Dušané, já si myslím, že ty bys to mohl dát dohromady, jako logisticky. Zkus to.
5: No tak. Já jsem to tady poskládal, takže já jsem si myslel, že to bude krucipisk.
2: No, ale bohužel, teď tedy bohužel musím říct, že jsi to poskládal jako většina zatím těch, co se dotelefonovali. Protože krucipisk, no blbě, ale úplně, jo. On přišel. Ona mu vyšroubovala ten šroubek a pad, jo. A tady to byl kdo zpíval Kohouta, zvony zvoní jen chvíli?
5: No to byl prosím tě, Strejda Nedvěd.
2: Ano.
5: To byl Strejda všech neplnoletých dílek.
2: To byl Honza Nedvěd, přesně tak, no. Tak čau, ahoj.
5: Ahoj.
2: Jo, cítíte ten akcent na ta slova, která jsou důležitá pro to, abyste dneska rozkodovali detektivku. Rádio Beat, kdo je tam teď z auta?
6: No, Karelovi Vodňáku, ahoj.
2: No, tak to zkus.
6: Prosím tě, tak to budou krucipy.
2: No, konečně někdo se dotelefonoval a řekl nám už asi po pátý krucipisk. Nejsou to krucipisk. Tak zatímco v první nápovědě jsme tedy mířili na to, že on přišel, šroubeček a pad, tak ve druhé indicii to byl Jan Nedvěd a teď nám třetí indicii z kreslenýho večerníčku, jak on jede potom z schodišti a dává blinker blikajícím uchem a to už tu personalistiku té kapely budeme mít snad kompletní. Poslouchej, měj se, čau, ahoj.
6: Poslouchat, čau, ahoj.

0: být. 210, 32, 33, 34. Třetí nápověda už byla v éteru. Rádio, prosím.
1: Pan Vejvoda?
0: No, tak hele, jako opravu to beru, Dušane, jo?
1: Tak to je dobře.
0: Ty krucipisk, ty si přestřelil, že jo? To si pojďme říct.
1: To jsem přestřelil.
0: A Nýčkonc, je to tedy jaká kapela?
1: Nýčkonc, je to Arakain.
0: A proč?
1: No tak Nedvěd, zakládající člen,
0: ano,
1: že jo?
0: Míra Nedvěd, bubeník, že jo? Ano. No.
1: Pak teďka tady byl Mách, že jo?
0: Tak to je Míra Mách, že jo? No a no, co ten Šroubek a ten Apat?
1: Apat, tak se jmenovali Arakain, než začínali hrát.
0: Přesně tak,
1: Arakain.
0: V roce 82 tak vlastně vzniknul Arakain z bývalých členů kapely Apat, kde zpíval Aleš Brichta a proto tedy ten Šroubeček přišel, ona mu ho ušroubovala Apat. Upadla mu tedy, no, nakonec. No. Správně, Dušane, ano, knížka, která se jmenuje Kovbojové na moři od Petra Kose, je tvoje. Já ji teď, kdybys to býval viděl, tak ji dávám tato Hedvice, kterou mám vedle sebe. Řekni, co Hedviko, že jsi tady, a ti věří, že jsme tadle.
2: Gratuluju, posílám.
0: Jo, Hedvika si bere a vyexpeduje ti rovnou a ty se můžeš těšit na tuhle skvělou knížku. No a po krátkých zprávách a budeme hrát Arakain až do 10. hodiny. Dáme nějaký pecky, jo?
1: Paráda.
0: Tak díky, čau.
1: Taky, ahoj.
3: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Ještě dopravní informace, na dálnici D4 na 25. kilometru ve směru do Prahy je bouračka osobního auta, které trefilo svodidla. Na D1 z Vyškova na Brno od 218. kilometru pojedete v koloně, zastavíte v silném provozu od toho 218. až do Brna, než dojedete, tak ztratíte minimálně 20 minut. Pražský okruh, obousměrně silný provoz, od letiště k D1 kolem 15 minut, v opačném směru od D1 k D5 20 minut určitě v osobním autě. V Chodovské ulici v Praze v Michli se srazila dvě osobní auta a na novém proseku v Praze v Lovosické je srážka osobního auta a autobusu.
3: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
4: Volejte 210 32 33 34.
3: Muzika. Oblečení pro výťáky, vybavení pro sport, volný čas a výlety. Do přírody i restauračních zařízení. Pro výťáky se slevou až 25%. klub.radiobeat.cz Radio Beat. Počasí.
5: Dnes má být zataženo až oblačno, na většině území občas zaprší, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer budou srážky od severozápadu ustávat a mraku má ubývat. Teploty 18 až 22, na horách kolem 13 stupňů.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Fotbalový reprezentant Lukáš Provod prodloužil smlouvu se Slaví o 5 let. V klubu působí od roku 2019 a získal s ním 4 ligové tituly. Explozi by bylo podle vicepremiéra Havlíčka ideální prodat ještě letos nebo příští rok. O firmu má zájem 6 uchazečů a odhadovaná cena se pohybuje mezi 15 a 17 miliardami korun. Zásadní změna dnes čeká cestující vlakem, kteří jedou od Kladna, Kralup, Poděbrad-Nymburka nebo Lysé do Prahy a zpět.
6: Některé spoje kvůli přestavbě Masarykova nádraží přestanou na více než rok jezdit až do centra metropole a jejich trasa skončí a v opačném případě začíná na nádraží Vysočany. Luboš Dvořák, Nymbursko.
5: Rumunsko potvrdilo, že dron, který narazil do paneláku, patřil ruské armádě. Přišlo o bezpilotní letoun Geraň 2. A nakonec Google mění vzhled ikon v balíčku Workspace. Nový design je zaoblenější, jednotnější a prý lépe zapadá do éry umělé inteligence. Funkce služeb se nemění. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.

Tohle byla ikonická Šehrezád od Arakainu v programu Rádia Beat ve 9:45 dopoledne. My jsme dneska hledali Arakain, už ta první indicie, pohádka od Otakara Brouska o princi se šroubkem. Sudičky mu přisoudili to, že mu v 15 letech vyroste z pupíku šroubek, nicméně půjde k jezírku, tam najde princeznu, políbí žabičku, stane se princezna a tam mu ten šroubek vyšroubuje a upadla mu zadek, slušně řečeno. Takže on přišel k jezírku, vyšroubovali mu šroubek a pad k zemi. No a skupina Arakain, jak jsme si řekli, v 82. vznikla z bývalých členů kapely Apat, kde zpíval Aleš Brychta. Druhá nápověda, Jan Nedvěd zvoní jenom chvíli. Zakládajícími členy Arakainu byli Aleš Brychta, Jirka Urban a bubeník Miroslav Nedvěd. Třetí indicie, Mach a Šebestová, Míra Mach v Arakainu od roku 1986. My zůstaneme u Arakainu, akorát Aleše vystřídá Honza a s Honzou jdeme na adrenalin.

0: Tu dnešní detektivku se skupinou Arakain tak jsme ještě zakončili s Alešem Brichtou, s pátečním flámem, i když je teprve pondělí, ale tuhle muziku a konkrétně tu pasáž páteční flám znáte i z předělu a z džinglu a z proma na náš pořad na Rádiu Beat, který se právě tak jmenuje, tedy páteční flám. Ale do pátečního flámu zbývá ještě spousty nocí, které si užijeme. Detektivka pro dnešek končí, ta zítřejší úterní startuje podobně jako ta dnešní, tedy kousek po 9. hodině ráno.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D4 na 25. kilometru ve směru na Prahu jedu osobní auto ve svodidlech. Na dálnici D1 od Vyškova na Brno na 217. kilometru zastavíte a v silném provozu potom pojedete až do Brna. Zdržení přes čtvrt hodiny určitě. Pražský okruh, obousměrně silný provoz. Ve směru od letiště kolem D5 a dál dolů k Letavě je kolona zhruba asi na čtvrt hodiny. Horší je to v opačném směru od D1 k D5 jsou na pražském okruhu nesouvislé kolony a zdržení bratrů přes 40 minut dohromady. Po 38. jedete-li z Jihlavy směrem na Stonařov, tak u obce Suchá si jezdí kyvadlově pouze jedním pruhem kvůli bouračce osobního auta. A pozor, na cestě z Brna na Černou horu po 43. u obce Česká se srazila dvě osobní auta.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio Beat. Fotovoltaika dnes není jen o panelech. Je o projektu, připojení, řízení, kontrole a hlavně o tom, kdo to celé vezme na sebe. Energoštajf. Navrhneme, postavíme, připojíme, monitorujeme i servisujeme. Fotovoltaické elektrárny pro firmy, bytové domy i developery, lokální distribuční soustavy i chytré řešení energie s vlastním dispečerským řízením Energobox. Jedny dveře, jedno řešení. Energoštajf. Energie pod kontrolou. www.energoštajf.cz. Rádio Beat. Počasí.
1: Dnes má být zataženo až oblačno, na většině území občas zaprší, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer budou srážky od severozápadu ustávat a mraku má ubývat. Teploty 18 až 22, na horách kolem 13 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Čeští fotbalisté v předposledním přípravném utkání před mistrovstvím světa porazili Kosovo 2-1. V první půli se trefili Ladra s Hloškem, v závěru snížil Emerlahu. Český basketbalista Tomáš Satoranský se po 5 týdnech vrátil do sestavy Barcelony. V posledním kole základní části španělské ligy ale Katalánci prohráli s Valencií vysoko 77-102. Barcelona skončila pátá. Při kontrolách silniční inspekce překročila čtvrtina aut emisní limity, přestože měla platné protokoly. Při měření se totiž často podvádí, hlavně v menších garážových stanicích, kde projde téměř každé auto. 18-letý syn čečenského vůdce Kadyrova dostal další vyznamenání za přínos ve válce proti Ukrajině. Bojů se přitom nikdy osobně nezúčastnil. Mladý Kadyrov už v minulosti získal desítky ocenění. A nakonec do Prahy loni přijelo přes 8 milionů turistů. Nejvíc lidí bylo z tuzemska, následovali Němci a Američané, výrazně přibylo turistů z Izraele a Číny. Mluvčí Praxity Tourism Klára Janderová říká.
2: Návštěvníci z Izraele dlouhodobě vnímají Prahu jako bezpečnou destinaci. Roli hraje také významná židovská historie. Za první kvartál však došlo k výraznému meziročnímu poklesu u turistů z Izraele, a to přibližně o 30%. Je to samozřejmě způsobeno konfliktem na Blízkém východě. Co se týká nárůstu počtu asijských turistů, tak to souvisí především s obnovenými pravidelnými leteckými spojeními, například na trasách Praha-Peking, Praha-Soul nebo Praha-Taipei.
1: Zprávy jsou u konce a z redakce vám přejeme hezké pondělní dopoledne. Přicházejí Vysáči.

To přesně, jak je zpíváno, tedy Fucks on the Run, kapela Sweet na rádiu Beat, aby se to rýmovalo, dvě minuty ani ne, necelé, tedy minuta a půl skoro, zbývají do 10:45 dopoledne. Minulý týden v pátek tady byl Matěj Homola ze skupiny Vohnout, bavili jsme se o jejich knize, která se jmenuje 30 svíček na dortu, a nejenom knize, ale i o audioknize, protože členové, všichni čtyři členové skupiny Vohnout, namluvili svým vlastním hlasem svoji vlastní knihu. A autorské čtení této knihy počínaje dneškem, tedy 1. červnem, bude znít v éteru rádia být tak dlouho, než kluci z Vohnoutu celou tu knížku v našem éteru přečtou. Dneska už to první čtení proběhlo ráno u kachny, to další čtení samozřejmě během dne, pokud budete pozorně poslouchat, tak stihnete. Vždycky je to jedním ze členů skupiny Vohnout namluvená sekvence z té knihy a je to na pokračování ta četba, to znamená od začátku až do konce. Je to takový způsob, tak jak se kdysi knihy četly, tedy od začátku až do konce, dneska už ne, že jo? Tak to je zpracováno, načteno a do našeho éteru bude vpuštěno. Ať vám to neuteče. To jsou Floydi na beatu.

0: Tohle byla živá verze skladby Moonchild od Iron Maiden na beatu za 20 vteřin, možná 30, tedy bude 10:30 dopoledne. Čekáme na Stony, taky na Michala Prokopa s Janem Hrubým, anebo na skladbu od skupiny ZZ Top, konkrétně Got Me Under Pressure. Připravené jsou menšinové sporty, neutekl nám další díl seriálu Mistrovství světa v rally, tentokrát se jelo v Japonsku a my známe výsledky. No a známe také tým nových mistrů republiky v pingpongu. Mimochodem minulý týden jsme tady zrovna o nich hovořili s Matějem Homolou. Zvohnou tu podrobnosti už za chvilku v menšinových sportech.
1: V mailboxu si vyzvednu svou beatovou rozhlednu, večer budu v pohodě, za chytrýho v hospodě.

0: jedla! Menšinové sporty na rádiu Beat.
1: Britský automobilový jezdec Evans vyhrál japonskou rally a upevnil si vedení v mistrovství světa. Pilot Toyoty zvítězil po třetí během 4 let, když porazil týmové kolegy Ogiera a Pajariho. Beachvolejbalisté Perušič a Sedlák prohráli ve finále turné Pro Tour Elite v Ostravě se Švédy a Manem a Helvigem 0-2 na sety. Mezi ženami zvítězili kanadské beachvolejbalistky Humanová, Peredesová s Wilkersonovou. Vodní slalomář Jakub Krejčí skončil na světovém poháru v Tacenu třetí v časovce kajak krosu, bronz získal i v klasickém slalomu. Mezi ženami byla nejlepší českou kajakářka Kateřina Beková, která dojela v časovce čtvrtá. Stolní tenisté Elniňa Praha slaví po 7 letech titul mistrů republiky. Superfinále extraligy porazili Havlíčku v Brod 3-1 a získali historický 11. titul. Ženskou soutěž premiérově ovládly ženy Havlíčkova Brodu po 2 výhrách 3-0 ve finále playoff nad Hodonínem. Běžkyně Tereza Hrochová ovládla půlmaraton Ranček v Českých Budějovicích. Časem 1:10:52 se posunula na 2. místo českých historických tabulek za Mojru Stuartovou. Velkou červnovou cenu poslední předzkoušku českého derby vyhrál v Chuchli Rabbit Time Test s žokejem Janem Wernerem. To byly menšinové sporty. Radio Beat.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Tahle skladba Stonu se jmenuje Mix Emotion, slyšíme ji zrovna přesně ve 10:45 dopoledne v programu Rádia Beat. Mně se dostala do ruky skvělá knížka, ne nějak velká, taková spíš menší, ta maloformátová, je to, jak už správně chápete, kniha, kterou dáme tomu, kdo zítra v detektivce jako první přijde na to, koho hledáme, jakou kapelu, tak ten tuhle tu knížku dostane. Já jsem o té knize hovořil s naším hudebním dramaturgem Davidem Krédlem a ten mě vlastně navedl na myšlenku, abych vám řekl pouze, že to je kniha s překvapením a že to je knížka, která takhle, název můžeme říct, Tajnosti francouzského pekaře, a to je všechno, protože dál je to všechno ve francouzštině, a protože já a David Krédl umíme říct francouzsky akorát Paris Saint-Germain anebo Girondin Bordeaux a tam končíme, tak v podstatě by to mohlo stačit. Jakože knížka, kterou svět neviděl a je s překvapením, ale nakonec teda jsem pomocí umělé inteligence a dalších propriet dal dohromady ta jména. To první nedělá problém, to je Peter Miley. Peter Miley je britský spisovatel, obdivovatel všeho francouzského, to znamená i francouzských pekařů a pekařství v provincii Promo, to je v Provence, no a jeho impresáriem v téhle knížce tak byl Gérard Houzé. Tajnosti francouzského pekaře, možná ještě bychom mohli přeložit, že pekař se francouzsky řekne boulanger a tady bychom mohli skončit. Nicméně upečte si vlastní zaručeně pravý francouzský chléb a přitom se skvěle pobavte. To je motto téhle knížky, kterou dáváme zítra jako cenu do detektivky jako takové. Startujeme kousek po kachně po 9:00 ráno a budu vám držet palce. Jimiho Hendrixa stihneme a taky Roberta Planta. Do 10:00, pardon, do 11:00. Ano.

0: další.
1: Tak, co pak vás k nám přivádí?
2: Mně se tady udělalo, pane doktore. Podívejte, takový jako drážky.
1: Ukažte. Aha.
2: Je to vážné?
1: Sestro, podejte mi jehlu, když potom takhle přejedu.
2: Co to je?
1: Vinylóza reproduktika. To už máte do konce života.
3: Ale nebojte, žít se s tím dá úplně bez problémů.
4: Jen to trochu leze do peněz.
3: Náš doktor o tom ví své, taky je pacient. Poslechněte, jaké další drážky skrývá jeho kartotéka. Rocková kartotéka doktora Podzimka. Dnes večer 8 na Rádiu Beat.

0: Je to Hey Joe, Jimi Hendrix na beatu, 5 minut před 11:00 dopoledne. Za chvilku by tady měl být ve studiu se mnou i Petr Šimáček, aby přečetl zprávy. Po zprávách potom Cream, taky John Lennon, Vladimír Mišík, anebo AC/DC.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1, jak už od nás víte, mezi Vyškovem a Brnem nebo od Vyškova na Brno na 217. kilometru se brzdí do kolony. V silném provozu se potom poskakuje až do Brna, zdržení pro osobní auta přes čtvrt hodiny stále. V Praze na Arbesovo náměstí se srazilo osobní auto s motorkářem. V Hradci Králové na Vančurovo náměstí stojí jeden pruh kvůli bouračce dodávky a osobního auta. A v Hradci Králové v ulici Bratří Štefanů je to na příjezdu do Hradce od Třebechovic pod Orebem. Také stojí jízdní pruh jeden kvůli bouračce osobního a nákladního auta. Ještě Brno, na konci ústředního hřbitova na Vídeňské směrem ven z města se srazilo nákladní a osobní auto a v Ostravě v ulici 28. října vyšetřují dopravní nehodu dodávky a osobního vozu.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes má být zataženo až oblačno, na většině území občas zaprší, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer budou srážky od severozápadu ustávat a mraku má ubývat. Teploty 18 až 22, na horách kolem 13 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tenista Menšík je poprvé ve čtvrtfinále Grand Slamu. Na French Open porazil Rubliova a čeká ho Fonseca. Deblisté Nouza s Oberleitnerem ovládli v osmi finále české derby nad párem Rykl Pavlásek. Siňaková s Townsendovou postoupili do čtvrtfinále po vítězství na dvojicí Kečenoková Ninomijová. Rolling Stones chystají k nové desce Foreign Tongues i turné. Podle Micka Jaggera se ale letos nestihne. Žádné konkrétní termíny zatím skupina nemá. Rusko zesílilo rušení GPS signálu v Evropě. V Kaliningradu rozšířilo počet rušících antén ze 3 na 36 a zaměřuje se i na podstrkávání falešných poloh. Problémy se týkají hlavně Pobaltí, Polska, Švédska nebo Finska.
0: Postřehy z mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Mistry světa v hokeji jsou po čtyřech letech Finové. Finále proti Švýcarsku sledoval Petr Plintovič.
2: Švýcaři si doma v Curychu brousili zuby na historické zlato, ale ani páté finále nezvládli. Finsku podlehli 0-1 v prodloužení. Švýcarsko prohrálo vůbec první zápas na turnaji. To Finové slaví páté zlato v historii. Historicky první medaily na světovém šampionátu mají Norové. V souboji o bronz porazili Kanadu 3-2 v prodloužení.
1: Naši hokejisté po pátém místě klesli v mezinárodním žebříčku na šestou příčku. Na páté Švédsko ztrácejí 30 bodů. V čele pořadí je nově Švýcarsko před Spojenými státy.
3: A tady sledujeme naprosto precizní práci. Výborná souhra, skvělé zpracování, naprosto čisté provedení a zakončení. Tohle bude velké.
4: A je to. Vaše pergola na míru je hotová. Prémiové pergoly Pergolas. www.pergolas.cz.
0: Radio B. Classic Rock.

Paul Black Cream v programu Rádia Beat, půl minuty po čtvrt na 12 dopoledne, máme novou šestici mezi půlnočními deskami. Co jsme vám tam tedy nabídli, nebo jak říkáme v Plzni, co pa jsme vám tam hvízdli? Krucipisk, Whitesnake, Sabaton, Don McAferty, Airburn a Avantasia. Mimochodem, Avantasia, jejich album Moonglow, má 16 hlasů a to je úplně poslední místo na konci šestý, že mě to nad mikroskopem až rozesmálo, jak mají málo hlasů. Typoval bych, že Avantasia, že se dostane někam do těch horních pater, třeba třetí, druhé, možná i první místo, ale překvapujete mě, ale třeba fanoušci Avantasia celého toho projektu, tak zatím ještě ani nezapli počítače a možná, že ani nejsou vzhůru, tak třeba až se probudí, anebo takhle do neděle 7. června je času dost. Mimochodem, kapela Krucipisk a jejich album Country Hell dneska byla hodně často propírána v detektivce, protože po první indicii jste si mysleli, že je to právě kapela Krucipisk, kterou hledáme. Možná 6-5 jako býťáků se dovolalo a myslelo si, že je to právě tahle kapela. Nicméně, nakonec se z toho vyklubala úplně jiná skupina, tedy kapela Arakain. To znamená, že zítra už Arakainy hledat nebudeme. To je jenom taková podnápověda pro ty, co zítra v detektivce budou soutěžit. Můžete se na tuhle anketu půlnočních desek podívat na titulní stránce našeho webu radiobeat.cz. Do neděle 7. června do půlnoci můžete dávat hlasy těm deskám, které byste rádi slyšeli. No a dvě desky, které z celotýdenního hlasování vyjdou jako s největším počtem hlasů od vás, od býťáků, tak ty si pak zahrajeme následující týden, tedy jednu v úterý příští týden před půlnocí a tu druhou potom ve čtvrtek taktéž před půlnocí. Zdali to budou Krucipisk, Whitesnake, Sabaton, Don McAferty, Airburn anebo Avantasia, záleží jenom na vás. Rádio Beat.cz, koukněte se na to, jestli máte chvilku času, budeme rádi. Black Sabbath, to nejsou samozřejmě, ale budou za chviličku, hned po Johnu Lennonovi.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Tohle byly Black Sabbath na beatu, za 3,5 minuty bude 11:30 dopoledne, za chviličku uslyšíte Spencer Davis Group, taky Police a pak Aleše, kterého jsme si užili už dneska, neustále v podstatě oblizujeme dnešní detektivku, kdy jsme hledali Arakain, ale tam jsme nehráli nejenom teda samozřejmě muziku s Alešem Brichtou Arakainy, ale i s Honzou Toužímským, pěkně jsme si to užili dneska dopoledne při detektivce Aleše Brichtu samostatně s tím domem, kam chodilo se večer na zeď psát. Tak tuhle muziku taktéž za chviličku po 11:30 na beatu uslyšíte.
1: Triko černé.
2: Potisk černý. Černé totiž není nikdy dost. Trika beat. Black in black. Najdete na adrese klub.radiobeat.cz.
3: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast. Prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
4: Hlásí se vám Jaroslav Císař se 761. vydáním krásných nálezů, které je mini přehlídkou souboru, které si do své diskografie připsali pouze jedinou velkou desku.
2: Krásné nálezy Jaroslava Císaře. Každé pondělí od 19 hodin na Rádiu Beat. Rádio Beat.

byl Spencer Davis Group na beatu, za 6 minut už bude 11:45 dopoledne. Ve středu, tuhle středu, vychází to na 3. června, vyrážíme na samolepkovou jízdu, pojedeme do Příbramy, do Eurorepar Car Service. Je to v Příbramy, jestli se nepletu, Obenická ulice, jasně. Kdo z vás přijede ve středu a bude tam ve správný čas na správném místě, budete poslouchat rádio a tím se to dozvíte, tak nafasuje samolepku Rádia Beat, kterou si bude moci vylepit, že ho tam kam potřebuje, nebo ne samolepku, ale klidně i samolepky. Navíc, kdo přijede se samolepkou Rádia Beat už na svém autě, tak nafasuje nějaký dárek přímo od nás. Abyste příště mohli mít tu samolepku nalepenou na tom autě, tak musíte si ji třeba, pokud ji nemáte, vyzvednout zrovna tedy ve středu v Příbrami v Eurorepar Car Service. No a ještě je to uděláno tak, že kdo přijede, tak si může nechat udělat 20-bodovou prohlídku vašeho auta za cenu bratru 3 čepovaných piv. Buď se domluvit přímo na místě a nechat si tu kontrolu udělat, anebo si termín sjednat. Samolepková jízda Rádia Beat teď ve středu 3. června Eurorepar Car Service v Příbrami. Když budete pozorně poslouchat, tak se z éteru Rádia Beat přesně dozvíte, kam přesně, v kolik hodin. Je to standard. Nemám o vás strach, že byste to nenašli nebo netrefili tam.

0: To byl Gary Moore v programu Rádia Beat. Za 6 minut bude 12 hodin. Už jsem tady viděl Pepu Lábuse, což je hlavní protagonista zpravodajského přehledu dne, který uslyšíte teď po té 12. Jako první, jak je naším dobrým zvykem, každý všední den po 12. hodině přijde bluesová 12. Dnes to bude Bernard Ellison, pak Burn od Deep Purple. Budeme hrát Agiliki Joe nebo kapelu Yes. Bude toho víc, jasně.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Aktuálně tady koukám do mapy, která sbírá informace z mýtných brán dálnice D1 kolem Brna směrem na Prahu. Celé to začíná na 211. kilometru, to je z Holubice, a končí to až někde na 193. kilometru. V tomto úseku se budete plahočit, budete poskakovat, budete popojíždět, a to zdržení a bratru někde kolem 25 minut pro osobní auta určitě. Ve směru tedy kolem Brna na Prahu. Pozor si dávejte také na 20 na u Plzně. Jedete-li z Plzně na Nepomuk, tak u Chválenic je dopravní nehoda, nákladní auto tam trefilo svodidla. Opatrní buďte také na západě Čech na 21 na Chebsku, u Františkových Lázní na 21 se srazila dvě osobní auta. Brno, Osová ulice je blokovaná bouračkou nákladáku a osobáku. Na Lounsku v Podbořanech na Masarykovo náměstí řeší havárku dvou osobních vozů a na Pardubicku v Holicích ve Vysokomícké se také srazila dvě osobní auta.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio Beat. Povrch po excentrické brusce jako samet. Precizní práce bez vibrací.
1: Já jedu Rotex. Obrovský úběr a jedním přepnutím hotový finish. Festool je srdcovka.
0: Koupím ještě jednu. Teď se to fakt vyplatí.
1: Myslíš cashback? Dostaneš 2600 korun zpátky.
0: Stačí koupit excentrickou brusku nebo Rotex do konce června. Kvalita i úspora v jednom.
1: Využijte jarní akci Festool. Více na festool.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude zataženo až oblačno. Na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami ojediněle přijdou i bouřky. Postupně bude od severozápadu srážek a zároveň oblačnosti ubývat. Maximální teploty dosáhnou 22 stupňů. Zítra se o 4 stupně oteplí. Později večer se v jeho západní polovině Čech vyskytne místy déšť, přeháňky a ojediněle i bouřky.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Čeští fotbalisté v předposledním přípravném utkání před mistrovstvím světa porazili Kosovo 2-1. Cyklista Vingegaard vyhrál při premiéře Giro d'Italia a stal se osmým jezdcem historie s vítězstvími na všech třech Grand Tours. Český cyklista Jan Hirt skončil 12. Matias Kopecký dojel na 139. místě a Tomáš Kopecký na 143. Ministři se přou o zrušení mediálních poplatků. Zatímco ministr kultury Klempíř dál prosazuje svoji práci, premiér Babiš oznámil, že vláda jeho návrh nepřijme a připraví vlastní úpravu. Pokud se ukáže, že dotace Agrofertu byly vyplaceny nezákonně, musí být po společnosti vymáhány, oznámil to ministr spravedlnosti Tejc. Explozii by bylo podle vicepremiéra Havlíčka ideální prodat ještě letos nebo příští rok. O firmu má zájem 6 uchazečů a odhadovaná cena se pohybuje mezi 15 a 17 miliardami korun. 18-letý syn čečenského vůdce Kadyrova dostal další vyznamenání za přínos ve válce proti Ukrajině. Bojů se přitom nikdy osobně nezúčastnil. Už v minulosti získal desítky ocenění. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluzovou dvanáctku. Na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluzová dvanáctka.

Tohle skupina je sa píseň, která se jmenuje Hold On. V programu Rádia Beaty slyšíte teď, kdy je asi minuta a půl po čtvrt na jedno odpoledne. Jak jsem říkal, že pojedeme samolepkovou jízdu, kterou jedeme skutečně teď ve středu 3. do Příbrami, tak se množí dotazy, kdy tedy vyrazíme nejenom na samolepkovou jízdu, ale na další býťáckou pumpu. Vy jste si na to zvykli, že vlastně vždycky na jaře, v dubnu, v květnu vyjedeme a každý měsíc minimálně jednou se někde v České republice v nějakém městě zastavíme a tam odsud vysíláme živě. 6hodinovka je to taková od 11 do 5. Vy za námi přijedete, ať už je to v Ostravě, v Brně nebo na druhé straně republiky, v Českých Budějovicích nebo v Hradci Králové a přijedete a poroučíte muziku na přání, nastříkáváme tam loga Rádia Beat na vaše automobily, kolikrát i na cizí auta, s kterými přijedete. Ale ten dotaz na to, kam pojedeme další býťáckou pumpu, je samozřejmě logický. Bude to býťácká pumpa už příští týden ve středu a bude to do Hradce Králové nebo kousek za Hradec Králové. Ta destinace je býťákům už docela známá, protože jsme tam byli loni a zatím vám řeknu jenom to, abych to nevyžvanil všechno do konce, že máte všechno sesumírováno, napsáno naprosto detailně i s adresou, kam vlastně tu středu jedeme na našem webu radiobeat.cz. Čímž chci jenom, abyste máte-li tu příležitost, se podívali na radiobeat.cz, na naše webovky, přečetli si, kam jedeme teď ve středu do Příbrami samolepkovou jízdu a kam jedeme příští středu býťáckou pumpu. Tam to všechno najdete. Oldaří a nemusí, ten to ví samozřejmě, kde to je.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: štěstím sborem nakonec, Seven Seas of Rye, kapela Queen na rádiu Beat, 2,5 minuty před 1:30 odpoledne. Za chviličku Twister Sister, do kterých nahňamoucám Doors a přesto přejedu Ram Jam. Uslyšíte to, když si to poslechnete.
1: Miláčku, pojď sem.
2: Ale když já nevím.
1: Neboj, nikdo tady není. A víš co? Předtím to bylo lepší.
3: Přesně, mikina Beatu sekne každému. S kapucou i bez. V několika barvách a mnoha velikostech. Máme je s břichem i bez břicha. Mikiny Beatu objednávejte na adrese klub.radiobeat.cz. Beatoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
4: Hezké pondělí vám přeje Petr Šimáček. Čína představila novou litium sírovou baterii s výrazně vyšší kapacitou a stabilitou. Díky speciální molekulární přísadě si článek udržel asi 82% kapacity i po 800 cyklech a dosáhl energetické hustoty 549 Wh na kilo. Běžně je to kolem 300. Hodí se hlavně pro drony, kterým může prodloužit dobu letu až o 80%.
3: Beatoskop.
4: E-mailová aplikace Seznamu přidává do mobilní verze chytrý přehled objednávek z e-shopu. Automaticky rozpozná potvrzení nákupů z víc než 1800 obchodů a přehledně zobrazí mimo doručenou poštu. Rychle tak vidíme stav objednávek bez hledání v e-mailech.
3: Beatoskop.
4: Linka B, tedy nejvytíženější trasa pražského metra, se dočká zrychlení.
5: Přeplněné vagóny a s tím související nedostatek místa vede dopravní podnik ke zkrácení intervalů mezi spoji v ranní špičce. Místo současných zhruba 140 sekund by vlaky nově mohly jezdit každé 2 minuty. Vyplývá to z plánu dopravní obslužnosti hlavního města na roky 2026 až 2030. Honza Navrátil, Praha.
4: Poslouchali jste Beatoskop.

byli Rem Jam a jejich píseň, která se jmenuje Black Betty. Já jsem před chviličkou dodělal poslední nápovědu, poslední indicii do zítřejší detektivky a můžu vám říct, že když to dobře dopadne a když to dobře půjde zítra, tak na to nepřijdete ani, jak to říct slušně, ani nikdy, jo? Ale samozřejmě musím počítat s tím, že vy jste bystří a jste chytří a kolikrát i z nápovědy, která je nic neříkající, dokážete vysosat to, co je nejdůležitější a napasovat to vlastně k tomu, abyste se dostali na konec detektivky a uhodli, koho hledáme. Nicméně uvidíme, ta zkouška, jako každý všední den, krom pátku, že jo, to jsou rockerová rána, tak probíhá na beatu mezi 9. a řekněme 10. hodinou, s tím, že zítra pro toho, kdo to uhodne jako první, je určena knížka, kterou napsal Peter Mayle. Peter Mayle je britský spisovatel, který obdivuje Francii, je fanouškem i francouzských pekařů. Jeho impresáriem v té knize tak byl Gérard Houzé, správně řečeno, a ta knížka se jmenuje Tajnosti francouzského pekaře. A vy si budete moci upéct si vlastní, zaručeně pravý francouzský chléb a přitom se skvěle pobavit při četbě téhleté knihy. Doporučuju zítra na 9. hodinu, abyste byli připraveni a poslechli si všechny indicie a schválně, jestli na to přijdete, anebo jo, uvidíme. Do té doby můžete si dělat, co potřebujete. Já mám připravený Budgie a taky Vítkovo kvarteto. Tady jsou Pražský démon. Ne Pražský, Pražský démon.

0: Další.
1: Tak, co pak vás k nám přivádí?
2: Mně se tady udělalo, pane doktore. Podívejte, takový jako drážky.
1: Ukažte. Aha.
2: Je to vážné?
1: Sestro, podejte mi jehlu, když potom takhle přejedu.
2: Co to je?
1: Vinylóza reproduktika. To už máte do konce života.
3: Ale nebojte, žít se s tím dá úplně bez problémů.
4: Jen to trochu leze do peněz.
3: Náš doktor o tom ví své, taky je pacient. Poslechněte, jaké další drážky skrývá jeho kartotéka. Rocková kartotéka doktora Podzimka. Dnes večer 8 na Rádiu Beat.

0: Děkujeme skupině Talking Heads za předvedený výkon a v podstatě uvedení do toho času, kdy je těsně před třináctkou a čekáme na to, až sem do studia přijde svým dlouhým protáhlým krokem Pepa Labus, proto aby přečetl tedy zprávy na 13. hodinu. Po zprávách potom Sex Pistols, taky třeba Pražský výběr, Led Zeppelin nebo Lou Reed a další. Doprava.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Koukám online na ten úsek, který nás trápí nejvíc, tedy dálnice D1 kolem Brna ve směru na Prahu. Začíná silný provoz někde na 218. kilometru ještě před sjezdem na Rousínov a končí až za Brnem na nějakém 195. kilometru. Budete si to muset odskákat nebo proskákat nebo pročekat, ale není to zase třeba na 3/4 hodiny, to ne, ale 20 minutovku by to klidně mohlo dát. Pozor na D5 kolem Plzně směrem na Rozvadov, na 87. kilometru se srazilo osobní a nákladní auto. V Olomouci v Dolní Novosadské ulici se řeší havárka dvou osobních vozů. V Českém Těšíně ve Frýdecké ulici se srazila hned 3 osobní auta. V Děčíně je zase nákladní auto v příkopu ve Vítězné ulici, v ulici Vítězství, takhle. V Ústí nad Labem v Klišské ulici se srazil trolejbus a osobní auto a ještě znojmo Sokolská ulice. Pozor na havárku dvou osobních vozů.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Fotovoltaika dnes není jen o panelech. Je o projektu, připojení, řízení, kontrole a hlavně o tom, kdo to celé vezme na sebe. Energo Štajf. Navrhneme, postavíme, připojíme, monitorujeme i servisujeme. Fotovoltaické elektrárny pro firmy, bytové domy i developery, lokální distribuční soustavy i chytré řešení energie s vlastním dispečerským řízením Energobox. Jedny dveře, jedno řešení. Energo Štajf. Energie pod kontrolou. www.energoštajf.cz.
2: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
3: Radio Beat. Počasí.
4: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle přijdou i bouřky. Postupně bude od severozápadu srážek a zároveň oblačnosti ubývat. Maximální teploty dosáhnou 22 stupňů. Zítra se o 4 stupně oteplí. Později večer se v jihozápadní polovině Čech vyskytne místy déšť, přeháňky a ojediněle i bouřky.
5: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Kapitánka české házenkářské reprezentace Veronika Kavkamala vyhrála se Storhamarem norskou ligu. Ve třetím finálovém zápase její tým zvítězil na hřišti Soli 28-23 a sérii ovládl 2-1. K výhře přispěla 5 góly. Storhamar se zároveň opět kvalifikoval do ligy mistryň. Prezident Pavel se znovu vyjádřil pro přijetí eura. Na pražské konferenci revize Česka řekl, že pokud by česká koruna bránila rozvoji, měl by se sentiment k ní opustit. Uvedl, že díky euru by Česká republika byla blíž rozhodování v Evropské unii. Úspěšná Česká republika podle něj může být jen v Evropské unii. Vláda ANO, SPD a motoristů nechce u nás euro zavádět. Při opravě Kbelské ulice v Praze se zavřou všechny sjezdy a nájezdy na úseku mezi Novopatskou a Cínoveckou ulicí. Vznikne takzvaný virtuální tunel. Ten má zajistit co nejplynulejší dopravu. Oprava začne 2. července a měla by skončit v půlce srpna. Francouzské válečné loďstvo ve spolupráci s britským námořnictvem včera zadrželo v Atlantském oceánu tanker patřící ruské stínové flotile. Zásah dnes oznámil na síti X francouzský prezident Macron. Dodal, že je nepřijatelné, aby lodě obcházely mezinárodní sankce, porušovaly námořní právo a financovaly válku, kterou Rusko vede proti Ukrajině už víc než 4 roky. To byly

zprávy. Po nich si poslechněte Sex Pistols na Rádiu Pí.

Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Posnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Posnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group edice Univerzum. Folk Team na konci světa. Na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská folkroková legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album plné nových písní s nadčasovými texty a zvukem kapely stále více inklinujícím kroku. CD Folk Team na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Radio Beat. Radio Beat. Radio.

Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Máme tedy keltský osud, krucipisk na beatu, 2 minuty před 2:45 odpoledne. Dneska Martin Vysušil, protože je pondělí, že tak má svůj pořad, 11:11 ve 23 hodin to tady startuje na beatu. Vždycky Martin má svého společného jmenovatele pro těch 11 písní, proto je to 11:11. A pro dnešek tím společným jmenovatelem jsou ženská jména. Ženská křestní jména ve všech 11 písních, ať už od Who, od Liti Ford, od Deep Purple, nebo od Foo Fighters, nebo od Ricka Wakemana. Všechny ty písně budou buď v textu, anebo v názvu obsahovat nějaké ženské jméno. Poslechněte si to, startujeme ve 23 hodin, tak, aby to bylo 11 skladeb, počínaje 11 hodinou. Martina Vysušila zdravíme a určitě slibujeme, že jeho pořad si poslechneme. Leonard Skinner, za chvilečku, Beatles teď.

0: byli ti YouTube, jak jsme si o nich tolik navyprávili už v programu Rádia Beat. Za chviličku Pepa Lábus, ten taky, že jeho jméno určitě neslyšíte poprvé a už vůbec ne poprvé neuslyšíte jméno i Ota Seman. Pepa Lábus zprávy, Ota Seman hodina tupláků, první tuplák dneska po 14. hodině bude se skupinou Thin Lizzy. Ode mne dopravní informace.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1 kolem Brna směrem na Prahu celá ta nádhera, kdy 4 metry před sebou uvidíte půl hodiny pořád to samé auto, tak začíná už na 222. kilometru a končí až na 190. kilometru. D1 v opačném směru od Brna směrem na Vyškov na 212. kilometru je osobní auto ve svodidlech. Na Pražském okruhu na 59. kilometru u Černého mostu ve směru k dálnici D10 tak je po nehodě odstavené porouchané auto. Pozor si dávejte i v Praze na Průmyslové u Europarku, v levém jízdním pruhu se srazilo nákladní a osobní auto a ještě Žďár nad Sázavou. Ve Žďáru v Santýnyho ulici se srazilo osobní auto s motorkářem. Býťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz.
1: Řešíš nový ponk do dílny, garáže nebo firmy? A spokojíš se pouze s tím nejlepším? RS-PONKY. Luxusní dílenské stoly. Všechny ponky s kladem i hned k odběru. RS-PONKY.cz.
0: Radio Beat.

0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Český rekordman ve vrhu koulí Tomáš Staněk dnes vstoupí do sezóny na Memoriálu Josefa Odložila v Praze. Jeho největším soupeřem by měl být Ital Nick Ponzio. Naposledy závodil loni v září na mistrovství světa v Tokiu, kde skončil 12. Halovou sezónu vynechal kvůli operaci lokte. Program Memoriálu začne v 17 hodin. Pracovníci agentury pro sociální začleňování zahájili dnes dopoledne jednodenní výstražnou stávku. Spolu s adiktology, kteří v poledne zavřeli na 2 hodiny ordinace, chtějí upozornit na problematický převod agentury lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstva. O převodu rozhodla bez předchozích konzultací vláda a odborníci varují před negativními dopady na funkční systém. Evropské státy zvažují, jestli z budoucího prodloužení systému dočasné ochrany nevyloučit ukrajinské muže ve věku branné povinnosti. Tento režim poskytuje ochranu víc než 4 milionům lidí, kteří opustili Ukrajinu v důsledku ruské invaze. Nová omezení by se vztahovala jen na nové žadatele o status dočasné ochrany. Soud v Düsseldorfu poslal do vězení na doživotí 36-letého Syřana, který loni v květnu napadl v Bielefeldu fotbalové fanoušky. Soud označil případ za teroristický čin s islamistickým motivem. Shledal ho vinným z několikanásobného pokusu o vraždu. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte hodinu Tupláků na Rádiu Beat.
0: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Pěkné odpoledne, býťáci. Tak jsme si v prvních dvou písních skupiny Thin Lizzy připomněli tvorbu Phila Lynotta. Phil Lynott, alespoň podle toho, jak o něm psali v knize, kterou jsem četl o jeho životopise, tak vlastně byl tak trošku vnímán westernovou terminologií jako kříženec Clinta Eastwooda, Rudolfa Valentina a tak trochu taky George Besta. Vy, co se orientujete ve westernech, tak asi víte, z čeho ta metafora vlastně vycházela. No a vlastně to připomínala i tahle píseň, tedy píseň z roku 1976 z desky Jailbreak. Byl to song s názvem Cowboy Song. To byla ta druhá. Ta první, The Boys Are Back in Town, byla píseň, která vlastně přibližovala Thin Lizzy jako skupinu k svému publiku, řekněme k takovým těm bitkařům, rváčům, pouličním, těm potulným rváčům, kteří se v Irsku celkem hromadně scházeli na ulicích, před bary a i v barech. No a vlastně Thin Lizzy byla taky taková kapela, která vždycky, když někam šla popíjet, tak to nakonec skončilo nějakou tou bitkou, lítali židle, půl litry a podobně. No a to byly tedy Thin Lizzy a i připomínka jejich tvorby z roku 1976 hned na úvod dnešních tupláků. Já jsem Ota Seman, přeji vám příjemné, pohodové, ničím nerušené pondělní odpoledne. Jako druhý tuplák, tak o ten se nám tady postará James Brown. Dáme si nejdřív píseň It's a Man's World. Mužský svět je prostě mužský svět, ale bez ženských by to prej vůbec nic, by prej vůbec za nic nestál. Takhle nějak byl podtitul té písně. No a pak nás čeká ještě jako druhá věc Night Train. Takže tady je James Brown a jeho tvorba, ta je ze 60. let.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peskách pěkně za sebou.

0: Tak tohle byl dokonce rok 63, takže první polovina 60. let a James Brown a jeho umění, který jsme si teď mohli vychutnat, no a čekají nás trošku ostřejší riffy a v tomhle případě se vydáme do poloviny 80. let. Rok 1985 v tvorbě skupiny Accept přinesl album Metal Heart a tuhle desku nám tu bude reprezentovat píseň Midnight Mover. Walking in the Shadow je o jeden rok mladší záležitost z desky Russian Roulette. Od skupiny Accept uslyšíme tedy tu druhou. Takže jdeme na to, tady jsou Accept a jejich dva příspěvky do dnešních tupláků.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tuplák

0: V roce 1979 vydala skupina Queen album The Game a jak se to tak dělávalo, tak k tomu albu pochopitelně uspořádali velký turné. V rámci toho turné vystupovali mimo jiné také v Německu a tam pochopitelně, že byli ubytovaní v nějakým hodně luxusním hotelu. Byl to Hilton přímo v tom Mnichově a tam prý vznikla píseň, kterou si pustíme jako první v následujícím tupláku, Crazy Little Thing Called Love. To byla ta věc, kterou vlastně Freddie Mercury prý složil ve vaně, v bublinkový koupeli, kde když se koupal, tak ho tak ten nápad, tak ho to přepadlo, tahle ta můza ho tam políbila, no a zavolal tehdy svýho manažera, aby mu okamžitě přinesl kytaru, hodil na sebe župan, sedl na kraj vany a tam to začal hrát. Nepustil k tomu Briana Maye, protože říkal, kdyby ho k tomu pustil, tak by ta píseň začala být složitá. Protože Brian May, co by kytarista, tak by tomu dodal nějaký větší grády a tohle Freddy právě nechtěl, říkal, já jsem mizerný kytarista a tak jsem to zahrál strašně jednoduše a ono se to takhle docela jako nakonec povedlo. Tu si dáme tedy jako první, je to připomínka toho roku 79, no a pak nás čeká Doin' Alright, to je věc, kterou nahráli Queeni v roce 1973 na tu jedničku na svůj album.
1: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Tolik tedy Queeni v dnešních Tuplácích. Mají to za sebou a jdeme na domácí scénu. Jasná páka bude tou kapelou, která se nám tady předvede v písních Holka Tonka a Kde jsi. Jdeme na to, Jasná páka.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peckách pěkně za sebou.

0: Tak, co pak vás k nám přivádí?
1: Mně se tady udělalo, pane doktore. Podívejte, takový jako drážky.
0: Ukažte. Aha.
1: Je to vážné?
0: Sestro, podejte mi jehlu, když potom takhle přejedu.
1: Co to je?
0: Vinylóza reproduktika. To už máte do konce života.
2: Ale nebojte, žít se s tím dá úplně bez problémů.
3: Jen to trochu leze do peněz.
2: Náš doktor o tom ví své, taky je pacient. Poslechněte, jaké další drážky skrývá jeho kartotéka. Rocková kartotéka doktora Podzimka. Dnes večer 8 na Rádiu Beat.

0: jsme dospěli do finále dnešních tupláků na beatu a tu cílovou rovinku prosvištíme společně. No vlastně prosvištíme, tak úplně bych neřekl, protože oni to budou spíš klidnější záležitosti, tak jak už to u Roxy Music bývá, takže už jsem řekl, bude to se skupinou Roxy Music, což znamená, že uslyšíme ten parádní hlas Briana Ferryho. Jealous Guy, Do The Strand a ještě Oje, to budou ty tři věci, které nás provedou cílovou rovinkou dnešních tupláků na beatu.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků

0: Music a Brian Ferry se svým, řekněme, lehce vibrujícím, trošku nervním hlasem, naprosto skvělým, fantastickým a charakteristickým. Roxy Music dozněly a vlastně tuplánky jsou tím pádem minulostí. Před námi zprávy, ty přinese Pepa Lábus už za malou chvíli a dáme si potom něco od Rainbow, chystám Jana Gillena a taky třeba Kings nebo Vladimíra Mišíka. Teď doprava.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: V Karlových Varech pozor na Dolní Kamenné, tam osobák srazil chodce, teď tam probíhají nějaké záchranné práce a jsou tam složky integrovaného záchranného systému. V Děčíně, v ulici Vítězství, je provoz řízen kyvadlově jedním jízdním pruhem, protože tam překáží po dopravní nehodě nákladní vozidlo. V ulici Ke Koulce v Praze vyšetřují dopravní nehodu dvou osobáků a ještě jeden ťukanec dvou osobáků je událostí k vyšetřování v Praze, a to na Svatovícké ulici. Vítáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio B. Povrch po excentrické brusce jako samet. Precizní práce bez vibrací.
1: Já jedu Rotex. Obrovský úběr a jedním přepnutím hotový finish. Festool je srdcovka.
2: Koupím ještě jednu. Teď se to fakt vyplatí.
1: Myslíš cashback? Dostaneš 2600 korun zpátky.
0: Stačí koupit excentrickou brusku nebo Rotex do konce června. Kvalita i úspora v jednom.
1: Využijte jarní akci Festool. Více na festool.cz.
3: Radio B. Počasí.
4: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno až polojasno. Postupně se zatáhne a později večer se v jeho západní polovině Čech vyskytne místy déšť, přehánky a ojedinělé i bouřky. Maximální teploty dosáhnou 26 stupňů.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Bík.
4: Čeští fotbalisté už jsou v dějišti mistrovství světa v USA. Reprezentanti po nočním letu dorazili do New Yorku. Ve čtvrtek tamního času je v sousedním New Jersey čeká generálka před šampionátem proti Guatemale. O příletu do Spojených států informovalo vedení národního mužstva na sociální síti X. Hospodaření státu za prvních pět měsíců roku skončilo v minusu 170 miliard 200 milionů korun. Deficit stoupl během května o 64 miliard. Na konci dubna byl státní rozpočet ve schodku 106 miliard 100 milionů. Ke skokovému prohloubení deficitu v posledních dvou měsících přispělo ukončení rozpočtového provizoria, v kterém Česká republika byla do 20. března a které omezovalo státní výdaje. Žalobkyně Petra Lastovecká, kterou nadřízení odvolali z vyšetřovacího týmu k bitcoinové kauze, rezignovala po 25 letech na funkci státní zástupkyně. Rezignovala prý, protože postupně ztratila důvěru v odborné vedení a směřování státního zastupitelství. Řekla, že práci státní zástupkyně má pořád ráda. Nechce ale být součástí systému, který podle jejího názoru opouští hodnoty odbornosti, odpovědnosti a otevřené diskuze. Čína podle satelitních snímků analyzovaných agenturou Reuters rozšiřuje vojenskou infrastrukturu v pouštní oblasti Xinjiang poblíž svých jaderných sil. Nové odpalovací rampy, bunkry a velitelská centra mají podle bezpečnostních expertů posílit schopnost Pekingu přežít případný první úder Spojených států a zachovat možnost jaderné odvety. A je po zprávách, po nich si poslechněte Rainbow na Rádiu B.
3: Radio B. Classic Rock.

the end of the day, tohle byli Kings, jak jsme na tom s časem 14 minut po 15. hodině. Já jsem Ota Semana, přeji vám pohodové první červnové pondělní odpoledne. Jeden dětí, jo, tak užívejte si to, ať už jste dítě v jakémkoliv věku, protože to se klidně může, samozřejmě i 80-letý může být dítětem, proč ne, záleží, jak se cítí, samozřejmě. Pokud byste chtěli dneska slavit, tak znáte-li nějakou lauru, tak určitě můžete případně pogratulovat, anebo třeba to s ní i oslavit, bude určitě ráda. Všem laurám patří gratulace odtud z rádia i za všechny, kteří tady jsou, i ode mě. No a co se týče rokových oslavenců, no tak vesměs to je taky zajímavý. Třeba 79. slaví dnes Ron Wood, britský rokový kytarista a malíř, který se proslavil jako člen kapel Rolling Stones a The Faces. A pak taky byste mohli, dejme tomu, pogratulovat na dálku, poslat SMS-ku třeba 68-letému, čerstvě 68-letému chlápkovi jménem Michael Landau, což je americký kytarista, zpěvák, producent, jako studiový hudebník spolupracoval s Pink Floyd, Jefferson Airplane a spoustou dalších, takže jemu k 68. proč ne, ta gratulace může letět taky. A já jsem slíbil Vladimíra Mišíka, toho si dáme právě teď, tady je variace na renesanční téma.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

tu nové pondělí, tedy i nový týden, nový měsíc vlastně taky 1. června a máme i novou anketu o půlnoční alba, kde vybíráte dvě desky na příští týden. Při pondělku to takhle vždycky čeknu hned, jak přijdu do studia a vězte, že teď to vypadá tak, že Krucipisk s deskou Country Hell jsou favority, tedy vašimi favority. Samozřejmě přidáváte svoje hlasy na našem webu. Druzí jsou Whitesnake, Flesh and Blood a pak jsou tam Sabaton, Dan McCafferty, Airborne a Avantasia. Takhle je to momentálně poskládaný, seřazený, máte celý týden na to, abyste tuhle anketu ovlivňovali svými hlasy, takže když se podíváte na www.radiobeat.cz, můžete tam naklikat, přidávat těm deskám, který budete chtít slyšet. Pouze dvě půjdou do vysílání, jedna v úterý, druhá ve čtvrtek, ten příští týden před půlnocí a budeme je hrát celé od začátku až do konce. Tady jsou Toto.

0: Sice cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Milí posluchači, my jsme kapela Vohnout a teď v roce 2026 slavíme 30 let existence. K tomuhle výročí jsme vydali knížku, jmenuje se 30 svíček na dortu, mapuje naší historii a tohle je její audioverze. Oproti originálu není úplně do písmene stejná, trochu jsme ji upravili, aby nám šla líp do pusy. Některé věci jsme vypustili, aby to nebylo nekonečný a jinde to zase protáhli, protože najednou vznikla možnost pouštět si písničky, o kterých se v té knize samozřejmě hodně mluví. Číst jí budeme sami a všichni čtyři, teda nejen já, její autor a taky kytarista a zpěvák Matěj Homola,
2: ale i já, jeho brácha, kytarista a zpěvák Honza Homola,
3: a já, baskytarista Jirka Zemánek,
4: a já, bubeník Fenek Steiner, ale jenom pár kapitol, protože je jaro a já mám alergickou rýmu.
1: Přejeme příjemný poslech, přátelé.
4: A teď už se pojďme projít pamětí v 55 kapitolách.
1: Každou z nich bude uvádět naše manažerka Gábina Pánková.
2: A zároveň s tím vždycky řekne, kdo z nás ji bude předčítat.
3: Gábino!
5: No?
6: Už je čas!
5: Už jsem tady, dobrý den.
4: Tak co, jdem na to?
5: Jdem na to.
2: Jsi připravená?
5: No, skoro. Nikdy víc nebudu.
2: Tak pojď.
5: Kapitola první. U nás doma. Mezi roky 1976 až 1985. Čte Matěj.
1: Když to vezmu od úplného začátku, tak moje nejstarší vzpomínka na bráchu Honzu je z našeho pražského bytu. V hlavě mám uložený takovej záblesk, jak máma Marie sedí v kuchyni na houpacím křesle a má velký břicho. Patrně ani ona tenkrát netušila, že za chvíli přivede na svět nejen mýho bratra, ale současně i kolegu z práce. Psal se rok 1976, doba byla šedivá a já na téhle planetě už smrděl třetí sezónu. Narodili jsme se do novinářské rodiny, kde serióznější polovinu zastávala máma a tu druhou bohemštější stělesňoval náš táta Oleg. Poznali se na večírku vysoké školy, kde si táta chtěl dát cigáro, ale žádný neměl a tak sondoval, od koho by mohl nějaký vydindat. A narazil na mámu, která tenkrát kouřila a tak vzplála nejen další cigareta, ale i láska a za nějaký čas jsme se dostavili my dva s bráchou. Byli jsme vychováváni v Líně, učili se průměrně a vyrůstali v pátém patře v poctivém činžáku na Vinohradech, který nebejvaly tak vymazlená městská lokalita, jako jsou dneska, ale normální oprejskaná pražská čtvrť. Přes ulici byly a pořád jsou Olšanský hřbitovy, kde jsme prolejzali starý rozpadlý hrobky a hráli si tam s lebkama a holeníma kostma, taky jsme s kamarádama v potravinách kradli čokolády a nanuky, chodili do zájmových kroužků a rodičům se džbánem pro pivo a i jinak žili svoje normální socialistické dětství. Měli jsme s Honzou svůj pokoj, takový svoje království, což byla směs bordelu a zvířat, na kterých jsme byli silně ujetí. Prostě někdo v raném věku frčel v autíčkách, jiný ve stavebnicích Merkur, no a my jsme doma měli v akváriích, teráriích a klecích všemožnou havěť a studovali oni příručky s latinskýma názvama. Každý v nás tehdy viděl budoucí zoology, i když my chtěli být spíš prodavači v akvaristice. A ještě na něco si vlastně dobře vzpomínám. Neměli jsme se s bráchou úplně jako děti rádi. Vládla mezi náma bratrská nevraživost, dělali jsme si na schvály, prostě to jiskřilo pořád. Tenhle stav se změnil až pozdějiš.

No a po vohnoutech si můžeme říct na rovinu, že zase rozjíždíme samolepkové jízdy. Konkrétně jedna nás čeká už ve středu, a to v areálu Eurorepair Car Service v Příbrami. Pokud budete mít ve středu 3. června zhruba od 11 hodin čas, tak se tam zastavte, je to na Obecnické 361 v Příbrami a budou k dispozici samolepky a nějaký další suvenýry. Takže tam budete mít příležitost si, dejme tomu, obohatit, vylepšit, vytunit vaše auťáky a případně si nechat udělat i 20-bodovou prohlídku vašeho auťáka za akční cenu. To všechno, myslím tím, informace týkající se téhle samolepkové jízdy najdete na našem webu, no a ve středu si na to udělejte prostě čas.

0: Tak to byl Bruce Springsteen a za chvíli nás čekají další zprávy, protože se přiblížila 16. hodina, protože Pepa Lábus už za chvíli dorazí a ty zprávy nám přinese. Kabáti, Beatles, Slade, to je nabídka muziky na příští hodinu, tedy na ten úvod, a teď si dáme dopravu.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor, v Davidském tunelu Býťáci ve směru od Troji směrem jako na Hradčany, tak tam počítejte na úrovni Letné, takže se dopravní nehodou osobák s nákladňákem, takový ťukanec, ale tam se určitě bude dobržďovat, tak sledujte dopravní informace, které kolem vás budou, abyste podle toho přizpůsobili jízdu. Na Vinohradské ulici v Brně vyšetřují dopravní nehodu osobáku s motocyklistou a na Vrahovické ulici v Prostějově jsou to dva osobáky v sobě. Na D0 na Velkém pražském okruhu mezi 22. až 18. kilometrem ve směru k D1 počítejte s kolonou vozidel. Tahle zpráva je z Národního dopravně informačního centra. Býťáci, jezděte bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním Býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Fotovoltaika dnes není jen o panelech. Je o projektu, připojení, řízení, kontrole a hlavně o tom, kdo to celé vezme na sebe. Energoštajf. Navrhneme, postavíme, připojíme, monitorujeme i servisujeme. Fotovoltaické elektrárny pro firmy, bytové domy i developery, lokální distribuční soustavy i chytré řešení energie s vlastním dispečerským řízením Energobox. Jedny dveře, jedno řešení. Energoštajf. Energie pod kontrolou. www.energoštajf.cz.
1: Rádio Beat. Počasí.
2: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno až polojasno. Postupně se zatáhne a později večer se v jeho západní polovině Čech vyskytne místy déšť, přehánky a ojediněle i bouřky. Maximální teploty dosáhnou 26 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Ruská tenistka Anna Kalinská ve čtvrtém kole Roland Garros porazila 6-4, 2-6 a 7-6 Anastasii Potapovovou z Rakouska. Poprvé na pařížském Grand Slamu postoupila do čtvrtfinále. Ministerstvo financí dnes zveřejnilo cenové stropy na pohonné hmoty, které budou v platnosti zítra. Benzín se bude moci prodávat maximálně za 42,46 a nafta za 39,35 za litr. Nejvyšší ceny paliv stanovené státem na víkend a dnešek činily 42,97 za litr benzínu a 39,72 za litr nafty. Stropy se tedy v obou případech snížily. Ruská vláda poprvé od začátku války proti Ukrajině zakázala vývoz leteckého paliva, a to až do konce listopadu. Vyplývá to z dnešního komuniké. Půlroční opatření má podle vlády zajistit stabilitu na vnitřním trhu. Podle nezávislých médií omezení souvisí s nálety ukrajinských dronů na ruské rafinérie.
1: Postřehy z mistrovství světa v ledním hokeji.
2: Čeští bookmakeri přijali na letošní mistrovství světa v hokeji sázky za víc než 2 miliardy 300 milionů korun. Je to o zhruba 0,5 miliardy méně než loni. Nižší zájem byl způsoben koncem českého týmu už ve čtvrtfinále. Šampionát zastínili dřívější zimní hry, na kterých hrála spousta hvězd ze zámoří. Dnes to sdělili oslovené sázkové kanceláře. Ve většině případů se jim podařilo sázející přehrát. Švýcarský kapitán Roman Josi byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem šampionátu, byl zvolen i nejlepším obráncem a dostal se také do All-Stars týmu.
3: A tady sledujeme naprosto precizní práci. Výborná souhra, skvělé zpracování, naprosto čisté provedení a zakončení. Tohle bude velké.
4: A je to. Vaše pergola na míru je hotová. Prémiové pergoly Pergolas. www.pergolas.cz.
1: Classic Rock.

Radio Beat. Classic Rock.

Nabíto máme čtvrt na pět, tohle byli Slejdi, od glam roku se teď přesuneme, no řekněme k takovému zhudebněnému filmu. Proč? No prostě protože takhle o té písni mluvil vlastně textař, který ten text napsal, Keith Reed. To je chlápek, který v roce 1967 tenhle text napsal pro kapelu Procol Harum. Jejíž členem se stal, aniž by hrál na jakýkoliv hudební nástroj a aniž by byl zpěvák. Prostě byl to jenom textař, no jenom, ono je to v úvozovkách, protože oni ho skutečně přijali za svého plnohodnotného člena. Tenhle ten chlapík vyprávěl taky o tom, že text k písni, kterou teď uslyšíme z toho 67. roku s názvem White Shade of Pale, tak je vlastně takový film. Je to atmosféra, je to příběh, který je o vztahu, jsou tam postavy, místo, cesta a můžete vnímat zvuk místnosti, atmosféru té místnosti, taky vůni. To všechno on tvrdí, že se podařilo skloubit jak v tom textu, tak v té hudbě. No a celý je to vlastně věc, která už od toho 67. se drží jako velmi kvalitní a velmi úspěšná píseň. White Shade of Pale, Procol Harum, to je ta muzika, kterou si pustíme na beatu právě teď, v prvním červnovém odpoledni 16 minut po 16. hodině. Já jsem Ota Semán a přeji příjemný poslech.

Radio Beat. Transfúze pro ty, kterým v žilách koluje rock.

0: To byl Frank Zappa, jeho Joe's Garage. O tom, že ve středu 3. jedeme samolepkovou jízdu, už tady byla řeč, ale ve středu 3. se samozřejmě bude dít spousta dalších věcí, mimo jiné také rock opera Ragnarok Vikingové. Takže pokud chce někdo do rock opery, tak já budu mít záludnou otázku, na kterou musíte odpovědět, a když odpovíte správně, tak ten, kdo bude třetí jako správný odpovídající, tak ten má příležitost ty dva lupeny do rock opery na středu tradiční vystoupení Vikingové nebo Ragnarok Vikingové získat. A to na SMS bráně 720 001 222. Teď se dostávám k té záludné otázce. Když jsou to Vikingové, tak já se zeptám, odkud vlastně pocházejí. Jo, a mám pro vás nápovědu, pač je to hodně tedy těžký, složitý, že jo, tak buď ze severu, z jihu, z východu nebo záchodu, anebo třeba ze západu. To je jedno. Každopádně je na vás, abyste mi napsali na 720 001 222. Odkud tihleti Vikingové vlastně dorazili na těch lodích, a ten, kdo napíše jako třetí správnou odpověď, dostane lupeny na vystoupení rock opery, které se koná ve středu od 19 hodin. A myslím, že je to všechno jasný a jsme domluvený.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Kdo zažil devadesátky, ten si je prý nepamatuje. Žilo se rychle a ráno jste si nepamatovali, co jste dělali včera. Natož po 30 letech byla to zkrátka dekáda naplno. A dekáda naplno, to je nová kniha Radka Distlera o všem, co se v devadesátkách dělo na české hudební scéně. Pokud si z té doby něco nepamatujete, máte šanci hraničící s jistotou, že to tam najdete. Dekáda naplno je kniha proměn a kronika české populární hudby 90. let. 400 stran, stovky fotek a dobových dokumentů. Vydává nakladatelství 65. pole, tudíž všechno podstatné o ní najdete na www.65.pole.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Já jsem tady nabízel dva lupeny na rockoperu, na Ragnarok, Vikingové, a říkal jsem, že je potřeba vědět, odkud že Vikingové vlastně přicházejí nebo pocházejí, a Karel tuhle záhadu rozluštil a dal nám to vědět přes SMSku, a protože ta jeho SMSka byla třetí, no tak Karel získal dva slíbené lupeny. Poslechněte si ten telefonát.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, čau Karle, ty jsi napsal SMSku a přišla mi jako třetí se správnou odpovědí. Já jsem o to z rádia být a volám ti kvůli těm lupenům. Hele,
1: to jsou věci.
0: Tak ty jsi to napsal, no řekni mi, co jsi napsal.
1: Ze severu jsou pochopitelně, že jo.
0: Přesně tak. Hele, z jihu to oni by ty kožešiny neutahali.
1: Moji předkové.
0: Tvoji předkové jsou to, Vikingové. Ty jsi napsal ze severu a to jsi napsal správně. A ty jsi odkud?
1: Z Prahy.
0: No tak vidíš, takže to máš i kousek do Holešovic. A tím pádem ve středu vyrazíš na Vikingy, já ti to pošlu mailem. Užij si ten koncert, ať se ti to tam líbí. Už jsi byl v rockopeře?
1: Nebyl.
0: No vidíš, tak to bude.
1: Já trochu hraju, tak to budu mít jako...
0: Hele, to tě bude inspirovat, jo?
1: Právě, budu to mít jako studijní. Vážně, ale.
0: Tak jo, no to já tomu věřím, no samozřejmě, no. To je jasný. Tak,
1: já bych být po hospodách, takže...
0: No jasně.
1: Jsem mrknem jak ne první liga.
0: Jo. Tak no. Ať se ti tam líbí a měj se, čau.
1: Děkuju moc krát.

0: Tak, co pak vás k nám přivádí?
1: Mně se tady udělalo, pane doktore. Podívejte, takový jako drážky.
0: Ukažte. Aha.
1: Je to vážné?
0: Sestro, podejte mi jehlu, když potom takhle přejedu.
1: Co to je?
0: Vinylóza reproduktika. To už máte do konce života.
2: Ale nebojte, žít se s tím dá úplně bez problémů.
3: Jen to trochu leze do peněz.
2: Náš doktor o tom ví své, taky je pacient. Poslechněte, jaké další drážky skrývá jeho kartotéka. Rocková kartotéka doktora Podzimka. Dnes večer 8 na Rádiu Beat.

0: No je to, to byl Ozzy a byla to poslední muzika, kterou jsem dnes odpoledne pro vás měl já. Standa Rubáš chystá Aerosmith hned na úvod příští hodiny, Pepa Labus má připravený zprávy, ode mě tedy zbývá ještě doprava.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Pardubicích v Brožíkově ulici počítejte s dopravní nehodou osobáku, který tam srazil chodce, na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Na D0C kolektor exit 23 ve směru k D7, tady je nehoda, havaroval tam osobák, ne, vlastně dva osobáky jsou tam konkrétně, no a projedete tam se zvýšenou opatrností, tak počítejte s tím, že to tam možná bude už řídit teď policie. V Družstevní ulici, respektive pozor, je to v Litoměřicích na křižovatce ulic Družstevní, Michalovická, Mrázova a Stránského, blokují provoz dva osobáky po dopravní nehodě, tak počítejte, že ta křižovatka bude pěkně zasekaná. Býťáci, jezděte prosím bezpečně, ode mě je to pro dnešek vše. Mějte se, ahoj.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz. Rádio Beat. Počasí.
1: Hezké odpoledne vám přeji Pepa Lábus. Zítra bude jasno až polojasno. Postupně se zatáhne a později večer se v jeho západní polovině Čech vyskytne místy déšť, přehánky a ojediněle i bouřky. Maximální teploty dosáhnou 26 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Jakuba Menčíka čeká zítra na pařížské Antuce premiéra ve čtvrtfinále Grand Slamu. V boji o postup mezi čtyři nejlepší tenisty Roland Garros narazí na Joa Fonseca z Brazílie. S 28. nasazeným hráčem se utká po druhé. Duel uzavře program na největším kurtu Filipa Chatriera. Utkání začne nejdříve ve 20.15. Vláda připraví nový adiktologický zákon. Minister zdravotnictví Vojtěch by měl také brzy předložit návrh novely, podle které by kratom mělo být možné koupit v licencovaných obchodech od 21 let, nikoli od 18. Na dnešní tiskovce to řekl premiér Babiš. Přesun protidrogové politiky z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví je podle něj jen administrativní krok. Podle ministryně financí Schillerové kabinet plánuje zavést na kratom přiměřenou spotřební daň a zvýšit DPH. Umělá inteligence má obrovský potenciál, ale i vážná rizika. U příležitosti jmenování nových profesorů to dnes řekl prezident Pavel. Klíčové je podle něj naučit studenty i učitele používat ji kriticky, transparentně a eticky. Díky vývoji AI se podle něj stává ještě naléhavějším úkol ujasnit si, co mají vysoké školy studentům předávat. Maďarský prezident Sulyok včera zopakoval, že zůstane ve funkci a bude dál vykonávat úřad tak, jak mu to předepisuje ústava. Nový premiér Maďar dal Sulyokovi čas do půlnoci ze včerejška na dnešek, aby rezignoval. Prezidenta označuje za loutku Viktora Orbána, svého předchůdce v premiérském křesle. Po dnešní schůzce mu pohrozil právními kroky vedoucími k výměně hlavy státu. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich si poslechněte Aerosmith. Na rádiu Beat.

Pink Floyd, jejich Take It Back je muzika, která se právě teď prohnala eterem rádia Beat, dojela a dohrála v čase 16 minut po 17. Ota Seman opustil budovu a Standa Rubáš vám přeje příjemné pondělní odpoledne. Laurám obzvláště, protože všechny laury na celém světě mají dneska svůj svátek, to abychom tak jako nevynechali tuto důležitou informaci. Pro všechny laury nabídnu Alici za malou chvíli. Zároveň se taky zeptám Bíťáci, jak to vypadá podle vás v dopravě, protože nějaké zprávy už jsem tady pochytal, třeba z příjezdu po D8 na Prahu, kde se zdá, že někde u sjezdu na Zdiby, takže došlo k něčemu. Buď to dopravní nehoda nebo požár auta, v každém případě ten příjezd na Prahu se tam začíná zpomalovat, to hlásil Martin. Pokud byste měli odtud nebo odinut nějaký postřeh další dopravní, tak jsem na čísle 210 32 33 34.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Jak už jsme říkali, hlásil se Martin z D8 na Prahu.
2: Zhruba na úrovni exitu z Díby se zdá, že něco blaflo, asi nějaký auto. Stojíme tady ve čtyřdýku, tak až do toho nikdo nepřistane, nezačne něčím podobným taky. Šťastnou cestu všem.
1: Ano, díky za tuhle zprávu, šťastnou cestu všem přeju i já, i těm, kteří se chystají v opačném směru z Prahy ven, tady od Kbel nebo Hloubětina na D8, tak tradičně celý ten úsek až k Letňanům. Počítejte, že nejede úplně rychle, v podstatě je to taková pomalu jedoucí kolona. Na D0 postáváme dneska od Chrášťan-Kořechu a z druhé strany od Jesenice. To jsou pražské špunty z dopravní špičky, se kterými byste určitě měli počítat. Na D2 je to 26. kilometr z Blna na Lanžo. Tady je nějaký havarovaný nebo porouchaný osobák, vyšetřuje se také v Praze v Loďské ulici. Tady zdá se, došlo ke kolizi autobusu s chodcem. Na brněnské dálnici ve směru na Prahu na 160. kilometru je nákladák odstavený pro poruchu. Na silnici 608 na příjezdu do Nových Dvorů od Litoměřic z téhle strany je nehoda dvou osobních aut. Počítejte s tím.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.
0: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho. Menšinové sporty na Rádiu Beat.
4: Britský automobilový jezdec Evans vyhrál japonskou rally a upevnil si vedení v mistrovství světa. Pilot Toyoty zvítězil po třetí během 4 let, když porazil týmové kolegy Ogiera a Pajariho. Beachvolejbalisté Perušič a Sedlák prohráli ve finále turné Pro Tour Elite v Ostravě se Švédy a Manema Helvigem 0-2 na sety. Mezi ženami zvítězili kanadské beachvolejbalistky Humanová, Peredesová s Wilkersonovou. Vodní slalomář Jakub Krejčí skončil na světovém poháru v Tacenu třetí v časovce kajak krosu, bronz získal i v klasickém slalomu. Mezi ženami byla nejlepší českou kajakářka Kateřina Beková, která dojela v časovce čtvrtá. Stolní tenisté El Niño Praha slaví po 7 letech titul mistrů republiky. V superfinále extraligy porazili Havlíčku v Brod 3-1 a získali historický 11. titul. Ženskou soutěž premiérově ovládly ženy Havlíčkova Brodu po 2 výhrách 3-0 ve finále playoff nad Hodonínem. Běžkyně Tereza Hrochová ovládla půlmaraton Ranček v Českých Budějovicích. Časem 1:10:52 se posunula na 2. místo českých historických tabulek za Mojru Stuartovou. Velkou červnovou cenu poslední předzkoušku českého derby vyhrál v Chuchli Rabbit Time Test s žokejem Janem Wernerem. To byly menšinové sporty.

Rolling Stones na rádiu Beat a jejich Like a Rolling Stone, tedy jako takový ten tulák by se dalo přeložit, co se píše v názvu téhleté skladby a taky jejím textu pochopitelně. Jako takový tulák si budu připadat já ve středu, protože se vypravím někam po světě, akorát s tím, že já už vím, kde bude cíl. Aurory Park Car Service, Obecnická 361 Příbram a bude to ve středu v 11 hodin. To bude takový ten čas, kdybych se tam měl s naším vítovým Fordem zastavit a započít takovou docela dlouhou samolepkovou zastávku, během které za prvý zkontroluji, kdo samolepku má, kdo ji nemá, ten ji dostane, a kdo ji má, ten dostane nějakou odměnu, vezmu jich pár sebou do Příbramy a zároveň spolu poklábosíme o všem možném. A vy, pokud budete chtít takhle po zimě, nebo spíš po jaře, si před létem nechat zkontrolovat auták, tak tam pro vás bude možnost udělat to buď hned, nebo si to tam domluvit na později, v každém případě za celkem pěknou cenu, kterou krom jiného, včetně informací, odkazů a té adresy, najdete i na beatovém webu. Zapište si tedy za uši, že ve středu se vidíme v Příbrami.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Peťáci na čtyřech kolech.
1: Ještě než sem vnikne Pepe Klabusovej, tak si pojďme říct, jak to vypadá v dopravě, protože i když je pozdní odpoledne, těch zpráv z dopravy přichází pořád celkem dost. Tak jednou z nich může být příjezd do Pcher od Kladna, tady počítejte, že to přicpává nehoda dvou osobních aut. Na D8 první kilometr na Prahu, tady vlastně ten úplný začátek nebo konec teda, když jedete na Prahu, tam počítejte, že se teď co si řeší, porouchaný auták zřejmě, tak to je další jedna zpráva z D8, která zdá se na Prahu je taková poměrně zakletá, protože už mi tady někdo hlásil standa. D8 od Staré pošty směr Praha je uzavřená, ale nemám to potvrzené od ředitelství silnic a dálnic. Jisté je, že se tam něco přihodilo u zděpa, že se tady tvoří kolona, která ale zase nenarůstá nějak extra rychle. Jenom počítejte, že vás to místo zpomalí. Písek ulice zvaná v Portiči, tam je nehoda dvou osobních aut na D48 55. kilometru na Rybí od Těšína. Skončilo osobní auto ve Svodidlech, ta situace se řeší. No a taky tady máme jednu, ale to je taková prevence, SD dvojky 27. kilometr z Brna pryč. Tam to vylepšuje pro poruchu odstavené osobní auto, které by ale nemělo stát ve vašich jízdních pruzích, nemělo by zpomalovat dopravu, zpomalit byste měli vy v momentě, kdy se mu vyhýbáte. Bude tam kolem něj nějaký ten pohyb, jděte opatrně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat. She's a killer with a look of the devil in her eyes.

0: Radio Beat. Povrch po excentrické brusce jako samet. Precizní práce bez vibrací.
1: Já jedu Rotex. Obrovský úběr a jedním přepnutím hotový finish. Festool je srdcovka.
0: Koupím ještě jednu. Teď se to fakt vyplatí.
1: Myslíš cashback? Dostaneš 2600 korun zpátky.
0: Stačí koupit excentrickou brusku nebo Rotex do konce června. Kvalita i úspora v jednom.
1: Využijte jarní akci Festool. Více na festool.cz.
2: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno až polojasno. Postupně se zatáhne a později večer se v jeho západní polovině Čech vyskytne místy déšť, přehánky a ojediněle i bouřky. Maximální teploty dosáhnou 26 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Americká tenisová hvězda Serena Williamsová se 4 roky po ukončení kariéry vrátí na WTA Tour. Odehraje 4 hru na trávě v Queen's Clubu. O startu 44-leté vítězky 23 Grand Slamů informovali pořadatelé londýnského turnaje, který je jednou z generálek na Wimbledon. Travnatý turnaj, který začíná už za týden, dnes odhalil, že jí udělil divokou kartu do 4 hry. Vláda možná posune rozhodnutí o účasti na červencovém summitu NATO v Ankaře. Premiér Babiš ohledně řešení sporu s prezidentem Pavlem uvedl, že ministr obrany Zuna bude mít ohledně summitu ještě jednání 18. a 19. června. Kabinet se proto k tématu podle Babiše ještě vrátí. Hlava státu včera uvedla, že věří, že na summit pojede on i premiér. Každý by se mohl věnovat jiné části. Rozhodnutí kabinet sliboval 8. června. Policisté kvůli nahlášení podezřelého předmětu na Mendlově náměstí v Brně zastavili v okolí dopravu a evakuovali budovu tamního gymnázia. Přivolaný pyrotechnik zneškodnil předmět robotickým vodním rozstřelovačem. Nebezpečný podle něj nebyl. Oznámení o nálezu podezřelého předmětu u budovy prvního německého zemského gymnázia obdrželi policisté krátce po 14:30 odpoledne. Iránský tým vyjednavačů pozastavil dialog a předávání zpráv se Spojenými státy přes prostředníky. Důvodem je nedodržování příměří v Libanonu ze strany Izraele, uvedla to dnes iránská agentura TASNY.

Muzika jako tenkrát. Six O'Clock Rock.

Six O'Clock Rock na beatu, výlet do let 60. a jako jeho součást i tahle ta věc kapely Temptations nazvaná My Girl. Když se tady u nás na beatu řekne ta naše holka, tak v podstatě velmi snadno se všichni dovtípí, kterou myslíme, ono jich tady víc není, myslí se těm obvykle na naši kachnu, která mimochodem už se chystá na zítřejší ráno, tak já vás takhle na večer k tomu ránu klidně můžu pozvat, protože jak mi tady Kačka psala, má toho docela dost, co vám zítra prozradí. Třeba vytáhne Michala Pavlíčka, který zahraje v Kroji a v Modrákách, prozradí, proč Charlie Watts jednou napalil Micku Jaggerovi a co dělal na pokoji, když ostatní během turné pařili. Taky prozradí, proč se jednou Iron Maiden jmenovali The Nodding Donkeys, tedy přikivující oslíci. No a mimochodem, zítra je 2. června, což je Mezinárodní den prostitutek a jak mi tady Kachna píše, a já vím, proč zrovna 2. června, což já tady Standa nevím, takže ráno ladím spolu s vámi býťáci. To byla taková odbočka, která se nabízela u té písně My Girl z let 60. Dali jsme taky pár ply a teď dáme do třetí nohy The Applejacks.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: David Bowie na beatu Rebel Rebel, ta je za námi, před námi hromada další muziky. Já jsem říkal, že Kachna zítra ráno, kromě jiných věcí, se chystá mluvit o kapele Iron Maiden na takovém speciálním okamžiku v jejich historii, tak neprozradím, jakýže okamžik to je a proč se to stalo, to si nechme fakt na ráno, ale ty Maiden vám pustím za malou chvíli, stejně jako třeba z českých Vláďu Mišíka. Ovšem, teď, když se podíváte na hodiny, blíží se 6:30, to znamená, že bude pomalu nejvyšší čas na to mrknout taky do světa. A řekněme technických novinek a specialit.
1: Beatoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
2: Hezké pondělí vám přeje Petr Šimáček. Čína představila novou litium sírovou baterii s výrazně vyšší kapacitou a stabilitou. Díky speciální molekulární přísadě si článek udržel asi 82% kapacity i po 800 cyklech a dosáhl energetické hustoty 549 Wh na kilo. Běžně je to kolem 300. Hodí se hlavně pro drony, kterým může prodloužit dobu letu až o 80%.
1: Beatoskop.
2: E-mailová aplikace Seznamu přidává do mobilní verze chytrý přehled objednávek z e-shopu. Automaticky rozpozná potvrzení nákupů z víc než 1800 obchodů a přehledně zobrazí mimo doručenou poštu. Rychle tak vidíme stav objednávek bez hledání v e-mailech.
1: Beatoskop.
2: Linka B, tedy nejvytíženější trasa pražského metra, se dočká zrychlení.
3: Přeplněné vagóny a s tím související nedostatek místa vede dopravní podnik ke zkrácení intervalů mezi spoji v ranní špičce. Místo současných zhruba 140 sekund by vlaky nově mohly jezdit každé 2 minuty. Vyplývá to z plánu dopravní obslužnosti hlavního města na roky 2026 až 2030. Honza Navrátil, Praha.
2: Poslouchali jste Beatoskop.

Klasický rock. Radio Beat. Hle tvůj sám, jenž opil se tvou krví, teď do kůže se opírá.

Vláďa Mišík na rádiu Beat. Od něj to není vůbec daleko k Maťovi Mišíkovi, který byl v hlavní roli toho uplynulého víkendu v sobotu. Teď aktuálně se uskutečnil takový třetí ročník setkání kytarových nadšenců nazvaný Kytarová zbrojnice Live. Kdo sleduje Maťa, tak ví, že Kytarová zbrojnice je značka, která k němu patří. No a tahle ta živá verze tak míchá dohromady právě všechno okolo kytar v podstatě ve spojení s muzikanty, s kytaristy, s vystoupeními, s workshopy, s veletrhem by se možná dalo říct nástrojů a vybavení a zesilovačů a podobně. No a jedním z těch, kdo se tam šel podívat, i když je to bubeník a není to kytarista, tak je Jirka Rogl, který naopak, když někam jde, tak si sebou nevláčí bicí, ale vláčí se obvykle foťák. No a fotky z té kytarové zbrojnice letošní tak najdete už teď na Beatovém webu. To je taková pozvánka, abyste se mrkli na www.radiobeat.cz. Můžete těm začít a pokračovat třeba hlasováním v anketě o půlnoční alba, protože je pondělí, ta stará zmizela, půlnoce na tento týden jsou vyřešeny a teď se řeší, jak to bude hrát na Beatu v příštím týdnu. Taky to je na www.radiobeat.cz.

Hry bez hranic, kdysi se to vysílalo i tady u nás a když to tenkrát viděl Peter Gabriel, tak ho to inspirovalo k napsání téhleté písně. Games Without Frontiers je za námi, je 18.55 a já vám řeknu aspoň částečně, že pokud využiju tu větu Petra Gabriela, to tenkrát zaujalo, no tak vy se za chvilku můžete ponořit do toho, co zaujalo Jaroslava Císaře, protože další krásné nálezy jsou před námi takhle při pondělku. No a jsou věnovány mini přehlídce souborů, které si do své diskografie připsali pouze jedinou velkou desku. Takový v podstatě kapely, který často spolu mohli hrát dlouhé roky, ale nová studiová nahrávka z nich už potom nikdy nevypadla. To je jedna část náplně dnešního večera na Beatu. Pak roková kartoteka doktora Podzimka, tam pravidelně hrajeme to, co ve sbírce zaujalo právě Honzu a co přinese sem k nám do Beatu. Vždycky je toho hromada, proto na kartotéku máme vyhrazen delší čas a tohoto jsme až do 11. No a co zaujala Martina Vysušila, zjistíte zase hodinu před půlnocí. Jediné, co vám můžu prozradit já dopředu, je, že to celé spojují jména, protože na jménech je postavená právě ta dnešní 11 v 11. Na to všechno se těšte, já se budu těšit zase na zítřek v úterý po 17. hodině budu zpátky na značkách. Do té doby se mějte krásně, býťáci.

0: Radio B. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz.
1: Řešíš nový ponk do dílny, garáže nebo firmy? A spokojíš se pouze s tím nejlepším? RS-Ponky. Luxusní dílenské stoly. Všechny ponky skladem i hned k odběru. RS-Ponky.cz.
2: Krásné nálezy. Hudební galerie známých, ale především neznámých i zcela raritních nahrávek na Rádiu Beat.

0: and you beat.
1: Vážení posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Krásné nálezy. Hudební galerie známých, neznámých i zcela raritních rockových nahrávek od 50. let po současnost. Příjemný poslech rádia být vám přeje Jaroslav Císař. Spousta skvělé muziky dnes už neznámých skupin mnohdy zůstává skrytá. Jedním z důvodů je, že se bohužel dočkali pouze jediného alba, zmizeli z rockového kolotoče a prakticky se už vůbec nehrají. Dnes vám tedy po téměř 10 letech prostřednictvím rádia Beat představím další soubory s podobným osudem. Na své konto si připsali pouze jedinou velkou desku. Zahájila skupina z Walesu, která se říkala Ancient Greece, a staral se o ně známý producent Lou Reasoner. Ovšem staral se je možná příliš silné slovo. Vymyslel jí sice název, ale jinak pouze zběžně kontroloval nahrávání jejich jediného alba, které vyšlo v červenci 1970 pod názvem Women and Children First. Ancient Greece objevil v jednom klubu v jižním Walesu bubeník souboru The Eyes of Blue John Waters. Obehrávali zde především převzaté skladby. Představil Reasonerovi a pomohl jim společně se svým kolegou ze skupiny, zpěvákem Gary Pickfordem Hopkinsem, se skládáním původního materiálu. Odtud pramení i některé mylné informace, že tento soubor je vlastně novým projektem členů rozpadlých The Eyes of Blue. Navzdory nadějím, ale i kvůli mizerné propagaci desky, si skupina ani její album nezískali větší ohlas u rockového publika a už v roce 1972 se rozpadá. Její členové se ale prosadili v jiných souborech, například zmiňovaný John Waters v souboru progresivního rocku Gentle Giant. Z jediné velké desky Ancient Greece na úvod zazněla skladba Freedom Train. Jak svým názvem Abraxas Pool, tak charakterem své tvorby vás tahle formace nenechá na pochybách, že má něco společného se skupinou Santana, včetně jejího mistrovského díla alba Abraxas z roku 1970. Prostý pohled na sestavu téhle kapely vás potom jen utvrdí, že jste uvažovali správně. Soubor sestavený ze členů skupiny z různých období její existence, včetně zpěváka a hráče na klávesi Grega Rowleyho, kytaristy Neila Shona, bubeníka Michaela Shrevera nebo perkusionistů Michaela Carabella nebo Jose Chepity Arease, vám to nade vše pochybnosti potvrdí. Byť má její stejnojmenná deska ve svém rodném listě uvedené datum vydání březen 1997, vrátí vás vkusně do vzpomínek o několik desetiletí nazpět, byť ve zcela moderním hávu. Muzikanti si na úrovni zavzpomínali a udělali radost sobě i posluchačům. Nevím, zda v tom plánují pokračovat, ale ani po téměř 30 letech se další hudební počin Abraxas

0: Nálezy Jaroslava Císaře na bídu.
1: Americký sextet, který vznikl v roce 1972 v původně v Arkansasu, ale pak své působení přenesl do Memphisu, se pojmenoval podle mýtické mořské obludy kolosálních rozměrů Leviathan. Tenhle název je inspirující až do současnosti, protože si ho v 90. letech vypůjčila také jedna americká kapela i soubor ze Skandinávie. Skupina se považuje za typický příklad mixu progresivní muziky s hard rockem, která počátkem 70. let ovládá scénu britského rockového progresu v podání Procol Harum, King Crimson až po Led Zeppelin či Uriah Heep. Soubor připravil v roce 1974 a vydal své jediné stejnojmenné album doplněné singlem. Leviathan nahráli i druhé album, ale to vlivem nezájmu vydavatele už nevyšlo. Z koncertní činnosti kapely je zvláště památné jejich vystoupení s Electric Light Orchestra v Americe, kterým zde dělali před kapelu. Z produkce souboru Leviathan vás teď prostřednictvím rádia Beat zvuk poslechu jejich skladby Why Must I Be Like You. Pochází ze vzácného singlu, který v roce 1974 doprovodil vydání jejich jediného alba.

0: Krásné nálezy na Radio Beat.
1: Na přípravě Moorova alba Corridors of Power v roce 1982 se podíleli rovněž bývalí členové Cream, basista Jack Bruce a bubeník Ginger Baker. Zhruba po 10 letech si muzikanti na tuhle spolupráci vzpomněli a utvořili superskupinu Baker Bruce Moore, označovanou i prostými iniciálemi BBM. Na podzim 1993 začali natáčet materiál na album. Deska byla hotová počátkem roku 1994 a nakonec vyšla v květnu pod názvem Around the Next Dream. V Británii album dosáhlo v žebříčku dlouhohrajících desek 9. místa. Slibný hvězdný soubor k desce pak podnikl krátké turné po Británii a zúčastnil se i několika rockových festivalů na kontinentální Evropě. Ti, kdo se zaradovali, že se v rockovém rybníce klube nová štika, však byli záhy zklamáni. BBM se ještě před koncem roku 1994, krátce po skončení své koncertní šňůry rozpadly. A jejich debutové album zůstalo i jediným. Všichni jsou dnes již v rockovém nebi. V únoru 2011 zemřel Gary Moore, v říjnu 2014 ho následoval Jack Bruce a o 5 let později se v říjnu 2019 definitivně rozloučil Ginger Baker. Tvorbu hudebního supertria Baker Bruce Moore si připomeňme na rozhlasových vlnách Rádia Beat s kvostným ploužákem Naked Flame z jeho jediné velké desky z roku 1994.

0: Věčné nálezy Jaroslava Císaře na bídu.
1: Nyní se prostřednictvím skupiny Blackwater Park, pojmenované podle gotického panského sídla z románu Wilkieho Collinse Paní v bílém, podíváme také na rokovou scénu někdejšího západního Berlína. Vznikla počátkem roku 1971. V srpnu se k ní přidal anglický zpěvák Londýňan Richard Lautridge. A i hned se velmi aktivně podílel na nových a přepracování starších skladeb repertoáru souboru. Objevili se ještě v témže roce na debutovém albu formace Blackwater Park nazvaném Dirty Box. Jenže i téhle kapele došel elán už po natočení jediné velké desky. Vznikala v Hamburku a kvůli napjatému rozpočtu musela být hotová během pouhých 4 dnů. To nevydrželi nervy frustrovaného zpěváka Routledge a i hned po natočení alba se vrátil do Británie. Skupina sice za něho našla náhradu, ale po nemastném neslaném plácání na hudební scéně se v roce 1973 rozpadla. Z jediného alba souboru Blackwater Park, které vyšlo už v prosinci 1971, si na frekvenci rádia Beat poslechněte Routledgeovu skladbu Runabout. Jak je vidno z uváděných termínů, byla tahle rocková parta očividně stále pod neúprosným časovým tlakem.

0: Radio Beat, krásné nálezy.
1: Teď vám nabídnu jednu z nejkurioznějších hudebních formací, se kterou jsem se dosud setkal. Pětičlennou americkou skupinu The Monks, v překladu mniši, tvořilo pět vojáků, kteří sloužili na vojenské základně u Frankfurtu nad Mohanem. Ve volnu pak vystupovali po německých pivnicích. Aby své mnižství ještě více zdůraznili, tak si na temení po vzoru katolických kněží ještě vyholovali takzvanou tonzuru a oblékali se do černých stylizovaných kuten. The Monks sice podnikli v tehdejším západním Německu turné s australskými The Easy Beats a získali nahrávací smlouvu o Polydoru, ale skupina skončila v roce 1966 krátce poté, co jejím členům skončila vojenská služba a tak se vrátili domů do Ameriky. Ti, kdo si to ještě pamatují a službu v armádě si nevybrali dobrovolně, ale museli trávit povinně čas zeleném, to jistě více než pochopí. Po souboru The Monks zůstalo jediné album Black Monk Time z roku 1966 a tři singly. Nefalšovaní punkeři z poloviny 60. let se vám teď na rozhlasových vlnách Rádia Beat představí v ukázce ze zmiňovaného alba. Má makaronský anglicko-německý název We Do, We Do.

0: Nálezy na Rádiu Beat.
1: Multiinstrumentalistu, producenta, zpěváka a skladatele Tonyho Redda budou někteří rockoví fanoušci znát z jeho působení v souboru Pink Floyd, kapele, která v 90. letech z obdivu k muzice Pink Floyd pokračovala v jejich šlépějích. Tony to ostatně za sebe vyjádřil velmi trefně. Pink Floyd mám v krvi a vždycky tam zůstanou. S muzikou začínal už na střední škole, a to jako trumpetista. Když pro sebe objevil ve 14 letech Floydy, jeho hudební cítění se naprosto proměnilo. O 3 roky později začal psát vlastní muziku. Své hudební ostruhy získal hlavně vystupováním po klubech v Německu a posléze jako basista souboru Glass Museum. Na turné po Belgii a po kontinentální Evropě doprovázeli Simple Minds. Tony pak vystupoval jako solista pod uměleckým jménem Red. Na jaře 1994 se pak zrodili Pink Floyd, u kterých vydržel do roku 1999, než se vydal na sólovou dráhu. Stalo se tak hlavně vlivem jeho zdravotních potíží. Objevila se u něho totiž skleróza multiplex a on nechtěl, aby tím způsobil případné komplikace svým kolegům. V roce 2001 tak Tony Redd nahrál a vydal vlastním nákladem své první solové album Positive Waves. Těžko soudit, zda a kdy bude mít pokračování, ale stále zůstává jediným. Z tohoto alba za vámi ze studia Rádia Beat posílám skladbu In a Haze.

0: nálezy na Rádiu Beat.
1: Dnes neopominu ani rockovou hudbu z Kanady. Pro tuto příležitost jsem si dovolil oprášit skupinu Blind Ravage. Pochází z Quebecu, z městečka Laval, kde došlo k jejímu oficiálnímu založení v září 1969. Členové téhle kapely nejprve působili v montrealských klubech, kde se ji poznali. Než se pustili do vlastní tvorby, obehrávali především osvědčený převzatý materiál od The Beatles nebo The Rolling Stones. Jejich prvotním záměrem byla produkce tvrdého roku podbarvovaného figurami varhan s vazbou na tvorbu raných Yes a Genesis. Své debutové a jak se nakonec ukázalo jediné, stejnojmenné album vydali Brian Trevich v roce 1971. Jeho originální verzi dnes za méně než $500 nepořídíte. Z něho byl vybrán i materiál na jediný single kapely. Soubor se rozešel v polovině roku 1975, částečně se pak transformovala do formace Mirage. I když šli muzikanti vlastními cestami, stále zůstávali dobrými přáteli. Z hudebního odkazu skupiny Blind Ravage jsem do dnešního vysílání Rádia Beat vybral skladbu Loser, jejímž autorem je basista Robert Dufour, jeden z hlavních autorských pilířů téhle formace.

0: mít krásné nálezy.
1: Asgard je název ze starodávné severoevropské mytologie, který v překladu znamená hrad bohů. Pojmenoval se taky anglický soubor progresivního roku ze 70. let minulého století. A v historii rockové hudby není zdaleka jediný. Rovněž hudební bilance této formace je velmi skromná. Jediné album In the Realm of Asgard z roku 1972, které urodilo i obě strany jejich dvou singlů. Hudební publicista Vernon Johnson muziku Asgard pojmenoval jako křižence do moody blues se symfonickým progresivním rokem v podání skupiny Fantasy a vokály upomínajícími na Styx. V této charakteristice je obsažena i jedna zajímavá okolnost. Skupina byla totiž jednou z prvních položek, která se upsala značce Threshold, již založili právě The Moody Blues a na níž od roku 1969 vydávali i své nahrávky. Od souboru Asgard teď prostřednictvím rádia Beat zazní skladba Time z jejich jediného alba z roku 1972.

0: Krásné nálezy na Rádiu Beat.
1: Závěr dnešní přehlídky souboru, které vydali pouze jedinou velkou desku, bude dnes patřit představitelům jižanského roku z Texasu, který si říkali Navasota. Quintet vznikl v roce 1969. Své jediné album Routine, které je směsí blues, boogie a country rocku, vydal v roce 1972. Nahrávalo se v Los Angeles i za přispění dvou členů Steely Dan. Soubor se rozpadl v polovině 70. let a pokus o jeho vzkříšení pod hlavičkou Navasota Rios nedopadl úspěšně. Z jejich jediného alba dnes zazní skladba Heat of the Night. Příští pořad krásných nálezů jsem věnoval pod názvem Svět zachváceným rokem úvodní části přehlídky představitelů rokové hudby z celého světa s výjimkou Británie a Spojených států. Zazní Los Mokrs Uruguaye, Kaleo z Islandu, Phoenix z Rumunska, Living Force z Nového Zélandu a další. Vážení posluchači, na setkání s vámi u poslechu dalšího pořadu Krásné nálezy na Rádiu Beat se už příští týden opět těší Jaroslav Císař. Pětičlenná formace jižanského roku Navasota z Texasu vám na závěr dnešního dílu Krásných nálezů zahraje skladbu Heat of the Night z roku 1972.

0: Radio Beat. Fotovoltaika dnes není jen o panelech. Je o projektu, připojení, řízení, kontrole a hlavně o tom, kdo to celé vezme na sebe. Energoštajf. Navrhneme, postavíme, připojíme, monitorujeme i servisujeme. Fotovoltaické elektrárny pro firmy, bytové domy i developery, lokální distribuční soustavy i chytré řešení energie s vlastním dispečerským řízením Energobox. Jedny dveře, jedno řešení. Energoštajf. Energie pod kontrolou. www.energoštajf.cz.
1: Sestra, podejte mi kartu. Aha, tak to je jasný případ.
2: Roková kartoteka doktora Podzimka na rádiu Beat. Y'all still want me to come with you?

0: strach z lékaře, ale jděte. Rocková kartotéka na Rádio Beat.
1: Krásný dobrý večer, Bíťáci, Bíťačky. 5:30 po 8 hodině večerní. Máme pondělí, ano, máme pondělí a to dáváme rokovou kartotéku. Ovšem dnes zcela výjimečně, místo toho, abych přivítal doktora Podzemka, tak mám za úkol ho aspoň na první hodinu omluvit, protože má nějaké služební povinnosti, ale snad se po hodině dostaví. A nebo možná ještě před 9:00. Takže je to na mě, a jestli se správně pamatuju od minulého týdne, tak máme na řadě písmeno A. Rocková kartotéka, přesně tak, jak si Honza řadí svá CDčka, svou sbírku CDček u sebe doma. Tak, jak má seřazenou kartotéku svých pacientů, podle abecedy. Já žádnou sbírku ani kartotéku nemám, mám tady náš archiv a z toho budu čerpat a budu se snažit hrát věci, které Honza určitě, ale určitě nepřinese. Takže pojďme na to od písmene A. Úplně první věc, která mě samozřejmě napadla, je AB Band, tedy kapela Aleše Brichty. Rocková metalová legenda 80. i 90. let. Dal tuhle kapelu dohromady, hrál v ní také kytarista Žlutého psa Petr Roškaňuk, nebo i Klauda Krišpín. A od AB Bandu si pojďme dát vlastně titulku jednoho jejich alba. Nech si to projít hlavou.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Rocková kartotéka na Rádiu Beat.
1: Rocková kartotéka zatím bez doktora Podzemka, ano, a točíme se okolo muziky, okolo písmene A. A já vyhledávám takovou muziku, o které jsem si jist, že ji doktor nepřinese, abychom se tady nepřetahovali. Takže zůstaňme na české scéně, kapela Abraxas. Slávek Janda, Míra Imrich, Ivan Sekyra, Tonda Smrčka, Ivan Pelíšek. No, zakládající členové. Ta kapela vznikla někdy v roce 76. Snad to tak bylo. A poměrně prošel jí kde kdo. Když to řeknu takové rarity, tak třeba Vláďa Padrůněk nebo Imran Musa Zangi taky prošel jako člen kapely. No a v roce 82 vydali album Box. A pojďme si dát titulní věc z tohoto alba.

0: z lékaře, ale jděte. Rocková kartotéka na Rádio Beat.
1: A teď sáhnu po vámi velmi oblíbeném albu, že je vámi velmi oblíbené, vím, protože tady každou středu hraju živáky a je to živé album německé kapely Accept. To album se jmenuje Symphonic Terror a bylo nahráno v roce 2017 naživo ve Wackenu, kde kapela Accept hraje se symfonickým orchestrem, samozřejmě naživo na pódiu. A ten záznam opravdu, opravdu stojí za to. A ty největší hity kapely Accept, jako Princess of the Dawn, ten si pustíme, nebo Stalingrad, nebo Fast as a Shark, nebo Metal Heart, opravdu stojí za to. Tak pojďme na Princess of the Dawn.

0: Rocková kartotéka na Rádiu Beat.
1: Pěkný večer, přátelé, máme téměř 8 minut po 8:30. Posloucháte Rádio Beat, já jsem od Zámerník a dnes aspoň teda v té první hodině zaskakuji i za Honzu Podzimka, kterého nějaké služební povinnosti odvály někam, ale slíbil, že se vrátí nebo že přijde hned, jak to bude možné. Tak předpokládám, že po 9. hodině už bude nastoupen. Tak, a máme rokovou kartotéku, písmeno A. No, tak co si takhle dát amerického bluesmana? Amerického bluesmana, který se narodil v roce 1923. Jmenuje se Albert King, tedy je to jeho umělecké jméno, protože rodným jménem byl Albert Nelson. A zemřel teda bohužel už v roce 92 na infarkt. Kytarista, ale hlavně bluesman. Na to, že to byl relativně starší a ne zrovna hubený černoch, tak hrál na extravagantní kytaru Gibson Flying V, což je taková kytara, která má takové Včko, ano, Flying V, takového velmi avantgardního tvaru a poměrně originálního zvuku, možná to proto takhle volil. Pojďme si od něj dát pěkné, krásné blues, které se jmenuje I'll Play the Blues for You.

0: strach z lékaře, ale jděte. Rocková kartotéka na Rádio Beat.
1: A písmeno A. Alice byla plzeňská rocková hudební kapela, kterou v roce 1990 založil bubeník Jiří Mikeš Malý, jenž do skupiny pozval zpěváka Dana Bártu. Prostě Plzeň a předtím už spolu působili v nějakých plzeňských kapelách. No vůbec, z plzeňáků to poskládali. Bylo to tedy v roce 1990. Po necelém roku existence kapela vyjela spolu se skupinou Lucie na koncert turné In the Sky. A jejich debutové CD Je z roku 92 produkoval David Koller. Ta alba vydali celkem tři. V roce 92 Je, Ústa hromu v roce 94 a Alice v roce 95. V podstatě v roce 2004 nebo 97 ukončili svou činnost, ovšem občas ji obnovili, takže třeba v roce 2024 objeli v původní sestavě řadu festivalů. Pojďme si dát od kapely Alice písničku Blues.

0: Sestro, podejte mi kartu. Aha, tak to je jasný případ.
1: Rocková kartoteka. Doktora Podzimka. Na Rádiu Beat.

0: rukách z lékaře, ale jděte. Rocková kartotéka na Rádio Beat.
1: Krásný dobrý večer, víťáci, víťačky. Máme 6:15 po 9. hodině večerní a teď mi dovolte, abych přivítal ve studiu doktora Honzu Podzimka. Honzo, vítej, je to tvůj pořad Rocková kartotéka, tak se na to těším, že jsi připraven. Pojďme do toho.
2: Určitě, Honzo, taky tě zdravím býťačky a býťáky, kteří nás poslouchají, a děkuju za záskok, protože měl jsem naléhavé povinnosti a hodinu jsem se zpozdil. Čeká nás dneska zajímavý výlet, zajímavý náhled do rockové historie s kapelami a interprety už po druhé za sebou od písmene A. A bude to cesta doslova kolem celého světa, protože mám tady, jak jenom tak trošku nahlížím, kapely z různých států a dokonce z různých světadílů. Takže je na co se těšit v těch zbývajících dvou hodinách. No a z holých čísel ještě jedno jediné, a sice, že Rocková kartotéka pokračuje písmeno A po druhé a celkově je Rocková kartotéka dnes večer už po 209. Pojďme do úvodního rock'n'rollu, do první libůstky, a jeden z nejpovalenějších, nebo jedna z nejpovalenějších kapel, která nám to zprostředkuje, jsou australští AC/DC. AC/DC je australská pětičlenná rocková kapela založená v Sydney v roce 1973. Její hudba byla popisována jako hard rock, blues rock a heavy metal, ačkoliv sama kapela ji nazývá jednoduše rock'n'roll. Skupina byla uvedena do rock'n'rollové síně slávy v roce 2003, a prodala přes 200 milionů desek po celém světě, což z ní činí jednu z nejprodávanějších kapel všech dob. Skupinu založili bratři Angus a Malcolm Young. Před vydáním debutového alba High Voltage, které vyšlo v roce 1975, výhradně v Austrálii a Asii, prošli několika změnami v sestavě. 7 měsíců po vydání alba Highway to Hell z roku 1977 zemřel zpěvák Bon Scott a nahradil jej nový zpěvák Brian Johnson. Jejich první album s Johnsonem, Back in Black, z roku 1980 se stalo druhým nejprodávanějším albem všech dob. Jejich 8. studiové album For Those About to Rock z roku 1981 bylo jejich prvním albem, které se dostalo na první místo v hitparádě Billboard 200.

Bill Rudd byl v roce 1983 vyhozen a nahradil jej Simon Wright, kterého o 6 let později nahradil Chris Slade. Já tady mám už jenom diskografii kapely. Je to 18 studiových alb, poslední z roku 2020, 3 koncertní alba, poslední z roku 2012 a dokonce skupině AC/DC vyšly i 2 soundtracky. Ten druhý je z roku 2010. Mám připraveno album, které vyšlo 21. března na první jarní den roku 1977 a to je to 4. studiové album Let There Be Rock. Natočil ho Bon Scott jako solový zpěvák, Angus Young solová kytara, Malcolm Young rytmická kytara zpěv, Mark Evans basová kytara a Phil Rudd bicí a perkuse. Takže pojďme do toho. Hule Lotta Rousey!

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Rocková kartotéka na Rádiu Beat.
1: A písmeno A je to, po okolo kterého se to dnes všechno točí. Všechny názvy kapel či soulových umělců, jejich jména, začínají písmenem A.
2: Honzo, zatímco hráli Can't Heat, jejich krásnou písničku, tak jsem nahlédl do scénáře a jak jsem hovořil v úvodu pořadu Rocková kartotéka o geografické pestrosti, tak jsem napočítal, pokud se mi podaří zahrát 10 skladeb v těch zbývajících 2 hodinách, že se vypravíme do 9 států naší země koule. Tak jdeme do toho, ať nezdržuju. Alacrán, na rozdíl od AC/DC a jejich 18 alb v diskografii, tak tahle ta španělská kapela z Madridu má jedno jediné album, je to kapela jednoho alba. A nemám k ní co říct, jenom to, že to byla progresivní rocková skupina, která byla založena v Madridu už v roce 68. V roce 1969 natočili své jediné album ve studiu z Čeláda v Madridu, které vydali na vlastní značce Alacrán v roce 1971. No už jenom složení těchto tří muzikantů kapely Alacrán. A Aňaki Agáňa, solový zpěv, basová kytara. Oscar Lesprilla, klávesy, kytara. A Fernando Arbex, bicí, zpěv a v některých skladbách i kytara. Pojďme do skladby, kterou Alacrán nazvali My Soul.

0: strach z lékaře, ale jděte. Rocková kartotéka na Rádio Beat.
1: Pěkný večer, přátelé, máme tady 9:30. Posloucháte Rádio Beat, já jsem on Zámerník, ale jsem tady páté kolo uvozu, protože doktor Honza Podzimek se již dostavil a vede rokovou kartotéku. Honzo, pojď do toho.
2: Navštívíme třetí zemi, obrovskou zemi Spojené státy americké, New York a Long Island. Odtamtud totiž pochází třetí skupina Aesop's Fables, psáno A-E, proto teda Aesop's. In Due Time je název jednoho jediného alba téhleté kapely z roku 1969. Aesop's Fables byla americká osmičlenná psychedelická rocková skupina, založená v roce 1966 v New Yorku v Hempsteadu. Název skupina převzala podle řeckého básníka a autora bajek o zvířatech. Skupina se rozpadla v roce 1969. Mám tady napsáno, kolik, jací tedy muzikanti hráli na tom jediném albu, na tom In Due Time. Byl to Sonny Botary jako zpěvák a perkusista. Ronnie Alterby, to byl basový kytarista, ale také hráč na klasickou kytaru. Robert de Diamonda, to byl hráč na flétnu a saxofon. Joe Fraticelli, druhý saxofon. Frank Crepala, kytara. Louis Mantaruli, trubka, trombón. John Scaduto, zpěv bicí, a Barry Taylor, klávesy. Takže kapela Aesop's Fables, album In Due Time, a my si z té desky pustíme Spoons Full of Sense.

0: Rocková kartotéka na Rádiu Beat.
1: Rocková kartotéka, písmeno A, Honza Podzimek.
2: Když jsme si představili v minulé ukázce kapelu Aesop's Fables, ze Spojených států amerických, no. Pojďme taky do Spojeného království a pustit něco přímo z Londýna, skupinu, která pochází z Londýna, která nese název After the Fire. Mám tady jejich první studiové album Signs of Change z roku 1978. Čili pojďme poskočit z 60. do 70. let. After the Fire byla britská čtyřčlenná rocková kapela, která se během 10 let své existence žánrově transformovala z progresivního rocku k New Wave. Kapelu založil v Londýně v roce 1972 klávesista Peter Banks. Skupina After the Fire prošla několika personálními změnami. Skupina se v Londýně těšila lokálnímu úspěchu. V roce 1978 vydali album Signs of Change na vlastním labelu. Poté, co se album stalo vysoce ceněným sběratelským kouskem, bylo v roce 2004 vydáno na CD s několika bonusovými skladbami. V této době se zvuk skupiny nápadně podobal zvuku skupiny Genesis a nebo Yes. Diskografie kapely čítá 4 studiová alba, to poslední je z roku 1982, a 3 koncertní alba, kdy poslední koncertní deska vyšla z roku 2009. Obsazení kapely na tom prvním studiovém albu bylo následující. Andy Piercy, zpěvák, hráč na elektrickou a akustickou kytaru a na tamburínu. Nick Battle, basová kytara, zpěv. Peter Banks, hamundky, minimuk, klavír, zpěv. A Ivor Twiddle, bicí a perkuse. Takže pojďme do skvělého alba Signs of Change a dáme si skladbu Back to the Light.

0: strach z lékaře, ale jděte. Rocková kartotéka na Rádio Beat.
1: Tak Honzo, čím pak uzavřeme druhou hodinu dnešní rockové kartotéky?
2: No, pátá skupina od A a pátá země, odkud tato skupina pochází. Jsme v Itálii. Aqua Fragile, město Parma, Itálie. Aqua Fragile je italská pětičlenná progresivně rocková kapela, aktivní v letech 1971 až 1975, ale pozor, a od roku 2013 až do současnosti. Kapela byla založena ve městě Parma. Bernardo Lancetti, lídr a zpěvák kapely, je nejvíce známý pro svoji spolupráci s Premiata Forneria Marconi, ale hrál i u mnoha dalších progresivně rockových italských kapel, včetně neoprogresivní kapely Mangala Vallis. Původní název kapely byl Gli Immortali. Na začátku 70. let si skupina Gli Immortali všimli členové Premiata Forneria Marconi a manažer Franco Mamone tedy přijal i Lancettiho skupinu, která se mezitím přejmenovala na Aqua Fragile. S Mamoneho pomocí byli Aqua Fragile najati, aby předskakovali prominentním rockovým kapelám té doby, jako například Soft Machine, Uriah Heep nebo Gentle Giant. V roce 1973 vydali své eponymní debutové album u nahrávací společnosti Numero Uno. Toto debutové album bylo jasně inspirováno britskými progresivně rockovými kapelami Genesis a Gentle Giant a obsahovalo anglické texty, což bylo v té době pro italské kapely poněkud neobvyklé, tím spíše, že album nebylo nikdy vydáno mimo Itálii. Dokonce Lancettiho hlas zněl podobně jako hlas Petra Gabriela. Další album, Mass Media Stars z roku 1974, vyšlo v Itálii i ve Spojených státech, což mělo využít nedávný úspěch Premiata Fornaria Marconi v zahraničí. Přibližně ve stejnou dobu se k ním připojil nový klávesista Joe Vescovi, dřívejší člen skupiny The Trip. Krátce poté Lancetti, lídra zpěvá kapely, odešel, aby se připojil k Premiata Forneria Marconi kvůli jejich dalšímu albu Chocolate Kings. Kapela nahradila Lancettiho Robin Facínem, bývalým členem skupiny Top Four a Dick Dick, ale to už úspěch Aqua Fragile neobnovilo. Kapela se nakonec v roce 1975 rozpadla. Diskografie kapely čítá 4 studiová alba, to poslední je z roku 2023 a jedno koncertní album z roku 1994. No my si budeme hrát z prvního alba a tam hráli v pětičlenné sestavě. Bernardo Lancetti, solový zpěv, Gino Campanini, kytara, Frank Dondi, basová kytara, Maurizio Mori, klávesy a Piero Canavera, bicí. Takže stejnomenného alba jako název kapely Aqua Fragile si pojďme dát Comic Strips.

0: Radio Beat. Folk tým na konci světa. Na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská folkroková legenda Folk tým vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album plné nových písní s nadčasovými texty a zvukem kapely stále více inklinujícím k roku. CD Folk tým na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Radio Beat. Radio Beat.
1: Jdeme na tu večeři, tak si vezmi něco decentního, jo?
2: Co je decentní?
1: No žádný kapely. Košili nechceš, tak nějaký tričko. Čistý, černý třeba.
2: A to bych měl, to zas jo.
3: Jistě, že černá je decentní a hodí se všude. Na večeři, na jednání, na balet. Už máte Black in Black? Nová trika a dámská tílka objednávejte právě teď na adrese klub.radiobeat.cz.

0: Sestro, podejte mi kartu. Aha, tak to je jasný případ.
1: Rocková kartoteka. Doktora Podzimka. Na Rádiu Beat.

0: přes lékaře, ale jděte. Rocková kartotéka na Rádio Beat.
1: Krásný dobrý večer, Bíťáci, Bíťačky. 3 a 15 minuty po 10. hodině večerní, tedy po 22. Posloucháte Rádio Beat, já jsem Honza Hamerník a se mnou ve studiu doktor Honza Podzimek a Rocková kartotéka, říkáme tomuto pravidelnému pondělnímu pořadu. Vždy si vybereme nějaké písmeno, nebo přesněji Honza si vybere, protože svou obrovskou sbírku rockových CDček má doma seřazenu stejně jako kartotéku svých pacientů ve své ordinaci, to znamená podle abecedy. Tedy vybereme písmeno, Honza vybere a vybere písničky, kapely, teda ne písničky, ale kapely či rockové umělce, jejich jména tímto písmenem začínají. Dneska je to již po druhý večer za sebou písmeno.

Thrice Mice. Skupina natočila a vydala dvě studiová alba. Obě stihly vydat v roce 1975 a rok poté, v roce 1976, se skupina rozešla. Tolik k diskografii kapely a teď ještě bych zmínil teda to sedmičlenné obsazení kapely Altona. Karl-Heinz Blumenberg byl frontmanem, vokalistou a hráčem na saxofon. Werner von Gosen, to byl první kytarista, ale máme tam ještě druhého, to je Klaus Gerlach. Fritz Kahl hrál na baskytaru. Michael von Röhn byl hráč na saxofon, ale máme druhého saxofonistu, to byl Wolfgang Wülf. A Hans-Heinz Gössler byl bubeníkem kapely Altona. Takže pojďme si ze stejnomenného alba, prvního studiového alba téhle kapely, pustit skladbu Bulvár.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Rocková kartotéka na Rádiu Beat.
1: Tak pojďme do toho.
2: Sedmý příspěvek po vytažení kartotéky s nápisem velké A bude opět z dalšího státu, který dosud nezazněl, a sice, nebo z kteréhož státu jsme dosud nehráli dnes večer, a to je Dánsko. Speciálně tedy se podíváme do Kodaně. A to s kapelou, která, teď to řeknu foneticky, nehezky, se píše Ache, ale byl jsem Dánem poučen, že oni to čtou Eik, kapela Eik. A jejich album Green Man, druhé studiové album, si dnes zahrajem. Eik je dánská čtyřčlenná progresivně rocková kapela, která hrála široce rozloženou a poněkud těžkou psychedelickou variaci toho progresivně rockového stylu, až psychedelie. Jejich poslední počiny tíhnou ke složitému poproku s progresivními prvky. Všichni členové Eik se znovu spojili jako studiová kapela Finn Olafsson Band na albu Velk Self z roku 1983. No a po dlouhé pauze v roce 2019 oznámili další comeback a turné v roce 2020, které bylo kvůli pandemii COVID-19 odloženo na rok 2022. Když to shrnu, tak diskografie skupiny Eik činí 4 studiová alba, kdy poslední bylo vydáno v roce 1977. Tamto později jsou zatím jen koncertní počiny. No a jací 4 muzikanti z dánské Kodaně tuhletu kapelu tvořili? Byl to Finn Olafsson, tak jak jsem zmínil, že měl ten svůj Finn Olafsson band. Tak tady byl teda v Eiku a zpíval a hrál na kytaru. Thorsten Olafsson, basová kytara, zpěv. Petr Melin, varhany, piano, a Glenn Fisher, bicí. Jak už jsem zmínil, druhé studiové album je v trošku klidnějším rytmu. Green Man je název alba, vyšel v roce 1971 a my si z téhle desky pustíme Shadow of Gypsy.

0: strach z lékaře, ale jděte. Rocková kartotéka na Rádio Beat.
1: Rocková kartotéka okolo písmene A pokračuje.
2: Pojďme si dát, vrátit se tedy do Spojených států amerických, byli jsme už v New Yorku. Teď se pojďme podívat do státu Massachusetts, do města Boston, protože tam vznikla legendární super kapela americká, kapela Aerosmith. Aerosmith je pětičlenná americká rocková kapela založená v Bostonu v roce 1970. Jejich styl, který má kořeny v bluesovém hard rocku, zahrnuje také prvky pop rocku, heavy metalu, glam metalu, R&B a inspiroval mnoho dalších rockových umělců. Aerosmith jsou někdy označováni jako Bad Boys from Boston nebo America's Greatest Rock and Roll Band. Ústřední skladatelská dvojice, Tyler a Perry, je někdy označována jako Toxic Twins. Perry a Hamilton původně hráli v kapele Jam Band, kde se setkali s Tylerem, Kramerem a kytaristou Tabanem. Založili Aerosmith. V roce 1971 Tabana nahradil Whitford. Vydali řadu multiplatinových alb, počínaje debutovým eponymním albem v roce 1973, z toho si za chvilinku zahrajeme, a o rok později následovaný albem Get Your Wings. Skupina se pak prosadila na mainstreamu svými dalšími dvěma alby. Během 70. let kapela hojně koncertovala, umístila se v žebříčku Hot 100 na 12 místech, včetně svého prvního hitu v Top 40 Sweet Emotion. Do konce dekády patřili mezi nejpopulárnější hardrockové kapely na světě a získali si fanouškovskou základnu, často označovanou jako Modrá armáda. Poté, co Tyler v roce 2023 během třetího dne svého rozlučkového turné utrpěl zranění hlasivek, kapela v roce 2024 z koncertování odešla. Aerosmith je nejprodávanější americká hardrocková kapela všech dob, která prodala více než 150 milionů nosičů po celém světě, včetně více než 85 milionů desek ve Spojených státech amerických. V roce 2001 byly uvedeni rock'n'rollové síně slávy. V roce 2013 byli Tyler a Perry uvedeni do síně slávy skladatelů. A v roce 2020 kapela získala ocenění Musicers Person of the Year. Diskografie kapely je 15 studiových alb, poslední z roku 2012 a 9 koncertních alb, to poslední bylo vydáno v roce 2022. Teď jsem se už zmínil, že si zahrajeme z eponymního debutového alba kapely Aerosmith, které vyšlo 5. ledna 1973 a bylo natočeno v této pětičlenné sestavě. Steve Tyler, solový zpěv, piano, harmonika, elektrické čembalo a melotron, flétna, perkuse. Joe Perry, kytara a doprovodné vokály. Brett Whitford, kytara. Tom Hamilton, basová kytara a Joey Kramer, bicí. Tak si pojďme na té první skvělé první desky Aerosmith skladbu One Way Street.

0: Rocková kartotéka na Rádio Beat.
1: Pěkný večer, přátelé, máme už 10 minut po 10:30 a to je taková chvíle, na kterou se těšíme my dva Honzíci vždy celý večer. To je chvíle pro blues jako řemen.
2: Dnes večer z rockové kartotéky pod písmenem A, to je 9. skladba a s ní navštívíme 8. zemi. Zůstaneme v Evropě, budeme si hrát z Francie, přímo z Paříže. Alan Jack Civilization byla francouzská čtyřčlenná bluesrocková kapela, která byla založena v Paříži koncem roku 1968. Frontmanem kapely byl Alan Jack, odtud název kapely, vlastním jménem to byl ovšem Jacques Brod. Skupina natočila a vydala své jediné album Bluesy Mind u společnosti Big Records v roce 1969. A v roce 1970 se následně rozpadly. Složení kapely, jak už jsem zmínil, bylo čtyřčlenné. Alan Jack stál v čele jako vokalista, hráč na piano, varhany a harmoniku. Richard Fontaine hrál na flétnu, také na baskytaru, perkuse a dovedl i zaspívat. Totéž i Jean Palisade, ten bubnoval, hrál na tamburínu a perkuse. No a Claude Olmos, to byl solový kytarista, vokalista a v některých skladbách i rytmický perkusista. Takže toto čtyřčlenné složení kapely Alan Jack Civilization dnes večer pro vás připravilo to Blues jako řemen, album Bluesy Mind a ta skladba, ta nese název What's Wrong?

0: strach z lékaře, ale jděte. Rocková kartotéka na Rádio Beat.
1: Tak Honzo, a čím dnešní kartotéku ukončíme?
2: 10. skladbou a navštívíme 9. zemi. To je v té naší geografické pouti planetou naší. Bude to Indonésie. Bude to Indonésie, kapela nese název Aka. A zahrajeme si z alba Do What You Like, je to první studiové album. Skupina Aka byla založena ve městě Surabaya v Indonésii jako čtyřčlenná psychedelická rocková kapela, která byla úspěšná zejména na počátku 70. let. Název Aka je zkratkou tří slov Apotik, Kali a Syn, což byla lékárna vlastněná rodiči frontmana skupiny, kde kapela sídlila a kde také cvičila. Den vzniku skupiny se datuje na 23. května 1967. A teď taková perlička ještě v poslední větě. Všichni baskytaristé, kteří kapelou prošli, byli leváci. A že jich mohlo projít dostatek, protože diskografie kapely čítá 12 studiových alb. A když vememe, že to první album vyšlo v roce 1970, tak poslední v roce 1997. Takže kapela má takhle dlouhou historii. Čtyři pánové, kteří kapelu tvořili, snad si nezlámu jazyk. Ukok Harahap, zpěv, varhany, perkuse. Artur Kaunang, zpěv, basová kytara, klavír, lyra. Sunatha Tanjung, zpěv, kytara, housle, harmonika. A Saej Abidin, zpěv, bicí a bonga. Takže z alba, z prvního studiu, než se vlastně ještě rozloučíme, tak řeknu, že si zahrajeme z prvního studiu alba Do What You Like roku 1970 a ta skladba se bude jmenovat We Have Gotta Work It Out. A loučíme se.
1: No a přátelé, krásný zbytek večera a dobrou noc vám přeji.
2: Honza Podzimek.
1: Honza Hamerník. Mějte se báječně a poslouchejte maminku.

0: Radio Beat.
1: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho.
2: Padi vrchní, patím. Vy máte ale kukadlo.
3: Ti dám kukadlo. Ukáž. No prosím tě. Takhle vypadáš? Vždyť máš na tom lístku jen malý pivo.
4: Nenechte se zmást. I takové malé pivo kolikrát dokáže velké věci. A to je dobře. Alespoň je z čeho vybírat. Naděje Beatle. Mladé kapely, nové nahrávky, klipy i klepy. Zajímavá česká muzika. Prostě
2: malý piva, no ne.
4: Prostě naděje Beatu. Zítra od 7 večer na Beatu.
5: Nastal čas na 11 skoro zapomenutých pecek z rockové historie. 11 na Rádiu Beat.
6: Příjemný a dobrý ten dnešní pondělní večer ze studia Rádia Beat vám přeje Martin Vysušil. No a je tu 1002. jedenáctka v 11. Po nějaké době jsem si vzpomněl na to, že vlastně je tu jaro, jaro vrcholí, teploty se zvyšují, léto na spadnutí, no a my zblblí tím nastávajícím létem začínáme okukovat děvčata. A tak nějak podvědomně si říkáme, jak by se asi tak která mohla jmenovat. Čistě podle vizáže, zdali je to Marie, Lucie, Líza nebo jiné jméno. A o tom je ta dnešní jedenáctka. Už po desáté. Prostě si budeme hrát songy s dívčími jmény v názvu anebo v textu. Začneme na LPčku, kde by to bylo všechno velmi snadné, protože obsahuje hned 6 jmen manželek Jindřicha VIII. Rick Wakeman, rok 1973, a pro ten dnešní večer jako otvírák jsem vybral Kateřinu. Catherine Howard.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Radio Beat.
2: Rick Wakeman, krásná muzika z alba The Six Wives of Henry VIII. Ovšem s těmi jednotlivými manželkami to nedopadlo příliš dobře, jak víte z historie. To byla Kateřina Howardová a ta další slečna, o které si tady budeme teď hrát, se jmenuje Mona. Mahogany Rush, rok 1980, ukázka z jejich alba What's Next a taková klasika v trošku modernějším hávu. Říkám klasika, protože autorem téhleté písně dávno, dávno předtím, než ji vydali Mahogany Rush v roce 1980, byl Bo Diddley.

0: je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: 11 věnovaná po 10. dívčím jménům začala Kateřinou, pak přišla Mona a teď je tady další cover dnešního večera. Slavná píseň kapely Beach Boys, Barbara N. Hned 2 dívčí jména. Ale tohle je verze, kterou vydali The Who na albu Who's Missing v roce 1985. Bye bye.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: V rámci toho, že ve třetí písni byla ta dívčí jména hned dvě v názvu písně Barbara N, tak ve čtvrté písni už je to vlastně jméno páté. Tentokrát bude i interpretkou dívka, tehdy ještě, i když už trošku dospělejší, Lita Ford. Ta na svém albu Stiletto v roce 1990 vydala i píseň s dívčím jménem Lisa.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: No a po Kateřině, Moně, Barbaře, Aně, Líze je tu teďka Janička. A to taková, že taková úplně obyčejná holka. Plain Jane. To je Sammy Hagar, rok 1993 a ukázka z jeho alba Turn Up The Music.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Sammy Hagar, dobrý kousek. 1002, 11 v 11 a už po desáté vybavena 11 dívčími jmény. Tedy nejméně, protože těch písní je 11 a některá se může jmenovat i více dívčími křestními jmény než jedním. Za to ta další je nejdelší, má jenom jedno jméno, je to vlastně obyčejný rock'n'roll, ale vážení a milí býťáci, tohleto je skutečná nádhera. Made in Japan je slavné dvojalbum Deep Purple, natočené během jejich japonského turné, speciálně během dvou koncertů, a já vám teď nabídnu věc, která na tom původním vinylovém albu nebyla, protože se pochopitelně nemohla vejít. Nicméně, 11 je dost dlouhá na to, abychom si mohli zahrát bonus z pozdějšího vydání z roku 1998, nahráno v Osace 16. srpna 1972 a takhle vystřihli klasickou Lucille Deep Purple.

Yeah.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Zanedlouho tihle kluci vydají z Brusu nové album, ale je tam samozřejmě velký rozdíl. Také 1972 a 2026, to už je nějakých pár let, a Ian Gillan bohužel nemá letos už takový hlasový rozsah, jako mýval tenkrát, jako ho měl v Lucille, která teď před chviličkou dohrála. Já bych teď navrhoval další dívčí jméno v songu. By Michelle, to byl Axl Rose a živák v letech 90. jeden z jejich skutečně krásných kousků. Guns N' Roses, My Michelle.

0: 11.
1: Na Rádiu Beat.
2: Zatím se nám s těmi dívčími jmény v rámci 1002. jedenáctky v jedenáct předvedli Rick Wakeman, Mahogany Rush, The Who, Lita Ford, Sammy Hagar, Deep Purple, Guns N' Roses a jako osmí přicházejí s drahou Rosemary Foo Fighters. To je ukázka z alba, které vyšlo v roce 2011 a dostalo název Wasting Light.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Soubor 11 písní s dívčími jmény přímo v názvu anebo i v textu. To je ta dnešní 11. Někde jsem četl statistiku, že nejpoužívanějším jménem, tedy dívčím, ženským, v písních je Maria. Nejinak tomu bude i v případě té další písně, která vznikla v roce 2015 pro album Circus Zeitgeist. To je německá formace Saltatio Mortis a jejich Maria.

0: 11 v 11 na Rádiu Beat.
1: Začali jsme dnes s těmi dívčími jmény v roce 1973 s Rickem Wakemanem a z těch šesti manželek Jindřicha 8. jsme vybrali Catherine Howard. A teď přijde další dáma, která bude desátá pro dnešní večer. A budou to opět dvě jména. Billie a Jean. To je song, který si Chris Cornell vybral z repertoáru Michaela Jacksona a zahrál ho v takové velmi až skoro a kapela akustické verzi.

0: je jich 11. A všechny mají něco společného.
1: 11 v 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: A je tu finále dnešního pondělního večera s číslem 1002. Po 10. dívčí jména v názvech a textech songů a to poslední bude takové trochu zavánějící Irskem. Joe Bonamassa, jeho album Redemption z roku 2018 obsahuje tuhletu písničku, kterou ten dnešní večer uzavřeme, ale než to uděláme, musím upozornit na to, že za malou chvíli začne repríza Hard and Heavy a po ní, no samozřejmě jako vždycky, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, Rádio Beat a všechny programy, na které jste zvyklí. Jakže se ta poslední holka dnes bude jmenovat? No přece Molly. Molly O. Joe Bonamassa. Ahoj, dobrou noc, Martin Vysušil.

0: a mějte ho vždy po ruce.
1: Aplikace Rádia Beat je v Apple Store i Google Play.
2: A že jsme kámoši, nic za ní nechceme.
0: Je úplně zdarma. Stáhněte si ji hned.
3: Sportovní fanoušci, máme svůj festival. 13. června se na pražském výstavišti uskuteční první ročník festivalu pro všechny sportovní fanoušky All-Season. Přijďte se podívat na Formuli 1 nebo na oblíbené podcasty naživo jako Kudy běží zajíc nebo Puk pak pivo. Užijte si desítky sportovních zón, potkejte se s českými sportovci a rozlušte se s kariérou Martiny Sáblíkové. 13. června výstaviště Praha, festival All-Season. Veškeré informace na www.offseason.cz.
4: Vaše žena!
5: Co?
4: Upadla a rozbila si bradu.
5: To nevadí, má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
1: A co taková Táňa Poláčková, zpěvačka skupiny Janis Joplin Revival?
0: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Tuto středu od 19 hodin na Rádiu Beat.

Je to tak, je neděle a co jiného byste v Féteru rádia být mohli čekat než pravidelný pořad Hard and Heavy, u kterého vás takhle ze startu zdraví standardu báš, ale jak dobře víme, před námi jsou 4 hodiny trošku tvrdší muziky, která tvrdnoutí ještě bude a to vždycky vyžaduje nějaké střídání stráží, které i pro dnešek pochopitelně je naprosto v plánu. My jsme začali velmi zjemna, aby bylo kam přitvrzovat a kdo se dívá na weby, playlisty a všechny tyhle ty věci dopředu, tak ví, že přitvrzovat budeme vlastně v zápětí, že tady pro vás mám hromadu nových singlů, to je jedna část té mojí části pořadu Hard and Heavy a jednak taky, že tady pro vás budu mít takový vlastně mini speciál, ono to má svůj důvod, protože já vás během toho mini speciálu budu zásobovat, myslím, že velmi hodnotnými dárky. K tomu se dostaneme. Slíbíme si taky speciál Petra Korála, ten začíná v 10 a slíbíme si Davea, který má dneska taky speciál a to na téma Czech Dead Fest. Bude to takové speciální vysílání neřkoli. Ten důvod, proč jsem já teď pustil na začátek Pretty Maids a Face the World, tak není nijak hluboký ani složitý, vlastně navazuju na to povídání z minulého týdne. Dobře víte, že tady se mnou seděl ve studiu Jirka Darona, že jsme se bavili o Metal Festu, potažmo o projektu Avantasia, Tobiase Sameta a že tam zaznělo i to jméno Ronnieho Atkinse. A tak jsem ho vytáhl i dneska v té jeho domovské formaci. A nahrávce, která je už 10 let stará, Kingmaker, vyšel v roce 2016. To, čím budu pokračovat, taky není úplně nový single, ale postupně vycházejí informace, alespoň nějaké. Osbornovic rodina byla vždycky hodně dobrá na marketing, takže z nejnovějších rozhovorů s Jackem Osbornem se nic konkrétního nedozvíte, jenomže dál pokračuje natáčení filmu o Ozim a jeho rodině. A tom jeho okolí. Nemá to být hudební snímek ani hudební dokument, má to být skutečně snímek, který bude mapovat nejenom Ozzyho, ale vztahy s těmi všemi okolo, často velmi komplikované. Tak to je takový potvrzení věcí, které už dávno víme. Jack se ale rozpovídal taky o tom, že už se začala spouštět produkce v castingzích, kdo by v tom filmu o Ozzy měl hrát, třeba právě Ozzyho, a to je jméno, které Jack neprozradil, ale říkal, že je to velmi zajímavý člověk, velmi zábavný člověk, velmi důležitý člověk, pravděpodobně ho všichni známe a bude na tu roli geniální. Víc vám k tomu neprozradím, alespoň prozatím, třeba další rozhovor nám přinese nějaké jiné informace.

0: na beatu.
1: Ozzy Osbourne, jeho I Don't Wanna Stop z desky Black Rain z roku 2007 a hned potom jedna, přes pisky mi nejde ta věta, kterou teď řeknu, tak s přemáháním řeknu jedna ze starých časů. Tady Judas Priest a vzor 1990 deska Painkiller a Metal Meltdown, to je ta muzika, která dohrála. Já když jsem se díval na novinky ze světa Hard and Heavy v tom uplynulém týdnu, tak mě tam překvapila jedna věc. Za prvý obrovské množství všech možných singlů napříč všemi možnými žánry. To nejsme zvyklí zase v takovéhle míře dostávat. Nevím, co se stalo, že všichni muzikanti se rozhodli teď vypustit něco do světa. A jednak taky rozhovory nad tím, jak pokračují práce na tom čem. Třeba na nové desce kapely Judas Priest. Tady dokonce i Ian Hill, který zase nebejvá úplně takovou ústřední postavou, všech možných rozhovorů a takových těch PR aktivit, se nechal ukecat k tomu, že se bude vyspovídat, a to ve Španělsku pro Metal Journal. No tam se ho samozřejmě ptali, jak vypadá ten nástupce desky Invisible Shield, ale zároveň jak bude znít, a Ian Hill říkal, že už to směřuje k nějakému cíli a ten cíl je vlastně taková klasika. Ta deska nová, která vzniká, tak má být o něco více taková tradiční ve zvuku kapely Judas Priest, než byla právě ta předchozí Invincible Shield. Tak uvidíme, teď to možná tak jako ve spekulacích pochopitelně, protože jsem z toho ještě neslyšel vůbec nic, vede úvahy k tomu, že by to třeba zrovna mohl být jakýsi návrat k těm starým časům a slavné desce Painkiller. A nebo se úplně mýlím, to uvidíme, až to celé vyjde. Nicméně byl to důvod toho, proč jsme si pustili teď aktuálně právě tuhletu muziku a proč je právě teď za námi. Před námi ti, jejíž jméno zaznělo právě před týdnem, ale zároveň nezazněla jejich muzika, protože nejsou součástí plzeňského Metalfestu, hrají někde úplně jinde, a to je Pívy a jeho Rage.

Tohle byly Rage All I Want ze Skunity, to jsme byli v roce 2002. No a hned potom jsem se dostal k tomu, co už jsem tak jakože nažvyk, že spousta singlů nových dolazila sem k nám do studia Beatu a díky za ně a je třeba hned za teple je odbavit v éteru, protože už před nějakým časem jsem mluvil o tom, že Masterplan se dali dohromady, tedy v tom smyslu, že se rozhodli, že budou dávat dohromady nějakou novou muziku. No a to se také děje. Roland Grapov slezl ze svahů tataranských ze svého domácího studia, no a začal skládat a tohle to je třeba jeden z těch výsledků. Nová deska Masterplan, ta má ještě čas, ale abyste se mohli více těšit, tak jsme si dali The Call jako jednu z těch věcí, která sem k nám dorazila. No a rovnou bez nějakého druhého zdržování a povídání se pojďme posunout k muzice další. To nebude novinka, teda jak pro koho? Pro toho, kdo ještě nezachytil informaci, že američtí Savatage nebo po americku Savatage se chystají sem k nám, tak to možná novinka může být. Jinak je to samozřejmě klasická skladba Man in the Mirror z desky Poets and the Madmen. A ta vycházela před 25 lety. Třeba právě i tuhletu. Tahle ta kapela, i když pravda bez Johna Olovy, který zůstal ve Spojených státech a skládá nový materiál, tak třeba právě i tuhletu skladbu kapela Savatage zahraje tady u nás, až se objeví na konci léta v Moravském Krumlově na festivalu Rockcastle.

0: Radio Beat.
1: No, bychom si zase trošku odpočali, víte. Tak za námi Metallica, jejich Orion a před námi teď něco, co vlastně, když člověk prochází, tak všechny možné články a encyklopedie tak naráží obvykle na to, že to je kapela hardrocková, i když oni mají taky takové ty přesahy někam do new metalu a postgrunge a alternativy. Prstem po mapě se pojďme nestěhovat od Metallica úplně daleko, protože z Memphisu je uskupení, které se říká Saliva a taky to nejsou žádní nováčci, jsou to muzikanti, kteří to takhle valí už od roku 1996. A je to diskografie, do které já teď mířím a ze které si budeme hrát po třech letech zase nějakou tu novou muziku už brzy, protože před třemi lety, v roce 2023, Saliva vydávali album Revelation, no a rozhodli se, že teď je čas na nějakého toho nástupce, který je naplánován na září. V září to bude téma, kdy budeme zmiňovat celou desku Break King True, protože tak se rozhodli muzikanti z téhleté kapely, že to celé pojmenují. Jinou tak dobře, já se na to těším, protože mě bavila i ta předchozí, právě Revelation z roku 2023. Často se k ní vracívávám a tak jsem se rozhodl, že ji zařadím i do dnešního playlistu Hard and Heavy. Toho, který mimochodem je uveden tam, kde být uveden má, tedy na www.radiobeat.cz, na oficiálním Facebooku a taky Instagramu, tam všude najdete proklik k tomu, abyste se, pokud tedy chcete, mohli mrknout sami na seznam muziky připravené do dnešního večera. Pojďme tedy zpátky k tématu a muzice. Tady jsou Saliva a jejich Die Before You Fly.

0: Radio Beat.
1: Za námi je nabíto v Hard and Heavy Saliva, jejich Die Before You Fly, to jsme byli v roce 2023, odtud hop shop, zpátky do současnosti. Já jsem na začátku říkal, že mě tady mnoha vydavatelství v podstatě zasypala nějakými novými nahrávkami a tohleto byla jedna z nich. Reds in the Temple se jmenuje tahle ta věc od kapely Flotsam and Jetsam, kterou jste dost možná poznali podle toho jejich typického zvuku. Phoenix, Arizona je to místo, odkud tahle ta kapela pochází od roku 1980, odtud vysílá do světa muziku, těch alb už mají nepočítaně, myšleno tady v tom smyslu, že jsem je nepočítal, ale zajímá mě právě to, které se chystá k vydání po dvou letech. A The Weapon vycházela v roce 2024, no a Reds in the Temple, kterou jsme si hráli, tak je titulní skladbou nové desky, která bude vycházet teď aktuálně v roce 2026. Flotsam and Jetsam máme za sebou, další jeden nový singl odškrtávám a další jeden nový singl přičkrtávám. Nepůjdeme zase v mapě extrémně úplně daleko. Pojďme si připomenout takovou už strešovou stálici, která se říká po česku Havok, jinak Havok samozřejmě. I ti chystají nový materiál, i ti už vypouštějí nějaký nový materiál do světa. No a myslí se tím třeba i ta věc, která sem do beatu doputovala pod názvem Fifth Generation Warfare.

0: na beatu.
1: Tohle byly Havok, jedna jejich novinka Fifth Generation Warfare a pak to byly Dead Angel. A já vlastně nevím, jestli o tom mám mluvit taky jako o novince, protože Father of Lies, ta skladba, která právě teď v Hard and Heavy dohrála, tak mi leckdo řekne, co blbneš, teď to není nic novýho. A má úplnou pravdu, protože je to z desky The Evil Divide a ta vycházela v roce 2016 před 10 lety. To je právě ten důvod, proč o tom mluvím jako tak trošku o novince, protože zatím co mnoho kapel se uchyluje po 20, 30, 50 letech k nějaké reedici svých starších nahrávek, aby jim dodali trošku šmrnc a využili třeba novinky technické, které jim to umožňují, tak Dead Angel se vůbec nehodlají zabývat nějakýma dekádama, který by ještě měli čekat. Po 10 letech bude totiž vycházet znovu The Evil Divide s lehce upraveným zvukem a předpokládám, že i s nějakým tím bonusem, protože to se tak nějak sluší a patří, když se tady bavíme o reedici nějaké té muziky. Tak je na vás, jak tu skladbu, která dohrála, budete vnímat, jestli jako desetiletou záležitost nebo jako aktuální letošní počin, který teprve vycházet bude, to nechám na uvážení každého z vás. Novinkou ale pokračovat budu, protože další jedna z kapel, které se mi objevily v zázračné novinkové složce, jsou Moonspell a ti posílají do světa právě tuhletu nahrávku Cross Your Heart.

0: Beat.
1: Novinka od Moonspell, která se jmenuje Cross Your Heart, tak ta je právě teď za námi. Dohráli jsme ji, dohráli jsme také Sepulturu, to novinka nebyla úplně, The Pentagram je z alba Quadra, který byste hledali v kalendáři vydavatelských společností svázaných s rokem 2020, pokud se nemýlím, protože tenkrát tahle ta nahrávka vycházela a tenkrát Sepultura, ta samozřejmě nová Sepultura, s Derekem Greenem, tak taky vypouštěl do světa. Od té doby vyšla spousta další muziky, o tom žádná, dokonce i nějaký ten živák a podobně. No a co se týká živáků, tak vlastně minulý týden jsme se o jednom z nich bavili. Ten je naplánován právě na příští týden sem k nám do České republiky na plzeňský Metal Fest, s tím, že se jedná o jednu ze zastávek Sepultury v rámci jejich rozlučkového turné. A to se pomalu chýlí ke konci, a to doslova tak, že Sepultura už žádné další koncertní termíny v rámci té své poslední šňůry přidávat nebude. Naopak Sepultura bouchla do stolu a řekla, a tohle bude kompletní šlus a pak už nic. Tak pokud byste náhodou byli tak zapálení fandové, že byste chtěli být o úplného posledního vystoupení téhleté Sepultury s Derekem a s celou tou partou, která ji tvoří už nějaký ten pátek, no tak zapište si do notýsku listopad 7. roku tohoto 2026 a zablokujte si letenky, protože jak se dalo očekávat, no tak Sepultura bude chtít ten svůj definitivní konec spáchat doma, čím se myslí tedy v Brazílii, v São Paulo, v Mercado Livre Arena Pacaembu, asi bych to takhle přečet, ten název toho místa, kde Sepultura vystoupí úplně definitivně naposledy. Toliko k muzice, která se váže k tomu, co nového přinesly zprávy ze světa Hard and Heavy v uplynulém týdnu. Odteď se můžeme přehoupnout k muzice úplně jiné, odteď už budu až do konce své části pořadu Hard and Heavy opakovat jedno jediné jméno jedné jediné kapely, a ta se jmenuje Mastodon.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hard and Heavy na Radio Beat.
2: Mastodon neskoli poprvé, tedy s písněmi The Wolf is Loose, to jsme byli na SC Blood Mountain z roku 2006 a taky Sultan's Curse, to jsme byli na SC Emperor of Sand z roku 2017. Důvod to má prostý a vy, kteří jste fandové kapely Mastodon, dobře víte, cože to je za partičku a taky dobře víte, co má tato partička ve středu v plánu. Možná jsou vaše plány společné, protože vystoupí teď 3. června na Praze za 9 v O2 Univerzu a vy můžete být u toho. A možná vám třeba k té společné zastávce s touhletou atlantskou kapelou americkou chybí nějaká ta vstupenka. Tak v tom případě bychom mohli do toho vztahu pustit ještě mě, Radio Beat a pořad Hard and Heavy, protože já, přátelé, tady vstupenky na Mastodon mám. Takhle jednoduchý to je. Udělám to tak, že nebudeme dělat úplně nic složitého. Já se vás prostě jednoduše zeptám, pokud chcete jít na Mastodon, jestli byste byli tak ochotní a poslali mi SMS-ku. SMS-ku na číslo 720-001-222. Do té SMS-ky napište jednoduše Mastodon a pošlete ji v průběhu celé té naší poslední hodiny společné, než mě tady vystřídá Petr Korala, protože já všechny ty SMS-ky budu sbírat a pak z nich budu postupně vybírat ty, kterým se ozvu a kterým nadělím po dvou lupenech na to středeční vystoupení. Lupenů mám 20, tak když to vydělíte dvěma, abyste mohli vzít ještě někoho sebou, tak 10 z vás můžu udělat radost. A to je, myslím, nabídka, která se neodmítá. Co říkáte?

0: Hot and Heavy na Beatu.
1: No vidíte, nám to krásně funguje. SMSky přicházejí, což je dobře, čas nám také ještě zbývá na to, abychom si další muziku od Mastodon tady na Beatu mohli pustit. Vy jste se tím pádem tak trošku naladili na to, co nás čeká ve středu v pražském O2 Univerzu, kde Mastodon vystoupí a kde můžete být u toho, protože kdyby náhodou to nevyšlo a země nějaký lupen během dnešního večera nevypad třeba konkrétně vám, tak ještě pořád je možnost, že půjdete za svý, protože místo O2 Univerzu, pokud se nemejlím, tak pořád ještě je. Ale měl bych zopáknout, co máme za sebou. Připomněli jsme desku Blood Mountain a to skladbou Crystal Skull. Připomněli jsme desku Leviathan a to právě skladbou Sea Beast. Tyhle ty dvě jsou právě teď za námi, jsou odehrané a já se chystám pustit další dvě od Mastodon. Tady od téhleté americké partičky z Atlanty v Georgii, která vznikla v roce 2000 někde okolo Troye Sandersa. To je taková dost ústřední a důležitá postava téhleté kapely, na kterou se můžete těšit a přemýšlet nad tím, co vám asi tak přibližně v tu středu tihleti muzikanti naservírují. Tím, že vznikla tahleta kapela v roce 2000, to se dobře odčítá, letos slaví 26 let, já budu taky odčítat 26 let, tak když jsem říkal, že proberu ty vaše SMSky a budu je odměňovat 10krát za sebou, tu 26. a budu nadělovat nějaké ty lupeny. Tak pokud jste ještě neposlali, zopaknu číslo 720 001 222, sem je směřujte.

0: Radio Beat.
1: Mastodon, už ani nevím, do který nohy byla tahle ta muzika, která je aktuálně za námi. Precious Stones a taky More Than I Could Chew z desky Hashtag Grim z roku 21, tak to je právě to aktuálně, co máme za sebou a s čím se já vlastně budu pomalu loučit, jo. Ten plán je v podstatě následující. SMSky přicházely, ještě je přicházet nechám během té poslední dvojice, než mě tady vystřídá Petr Korál se svými nejtvrdšími skladbami hardrockových titánů, tak zní jeho totiž název speciálu. Já k tomu pustím Steambeater a taky Megalodon, to bychom si mohli dopřát tady v rámci diskografie kapely Mastodon. Připomenu všem ještě jednou, že 3. ve středu v červnu teď tady v Outu Univerzu tahle ta kapela vystupuje. Připomenu všem, že z SMSek vybírám 26. v pořadí a té naděluji 2 lupeny na tenhle ten koncert, což s dovolením udělám býťáci až během zítřejšího rána, abych vás teď v noci úplně nebudil telefonickými hovory, ale zase na druhou stranu k tomu přihodím jeden bonus, protože jsem říkal, že mám lístku 20 a trošku jsem lhal, mám jich ve slušnosti 22, protože té poslední partičce těch dvou jejich SMSku vytáhnu takhle tím odpočtem, tak nadělím nejenom vstupenky na tu středu, ale ještě k tomu domluvíme si nadělení trika kapely Mastodon, aby to tak jako bylo vyvážený, jo? Tak to je domluveno, SMSku a jeho číslo zopakuju, abyste věděli kam psát, třeba pokud jste to ještě neudělali, 720 001 222, tam směřujte vaše SMS zprávy, já jdu pomalu rozlosovávat a vybírat ty, které budou odměněny, předávám kormidlo Petrovi Korálovi a přeju vám příjemný zbytek pořadu Hard and Heavy. Uvidíme se ve středu na koncertě.